0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
4: Hit Radio. Hit Radio.

jméno. Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, ne.

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty si vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc než

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: vesmíru teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Rádio Vysočina.

0: Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz
1: Hit Radio Vysočina.

0: sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
4: Hit Radio.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: Petrády.
1: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
2: Rich Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
4: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
3: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
4: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce, v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko si dnes připomíná 58 let od začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Invaze v čele se sovětskou armádou začala v noci na 21. srpna 1968. Už během prvního dne zemřeli desítky obyvatel Československa. Pietní akce se dnes uskuteční v Praze, Brně, Olomouci a dalších městech. Německo zasáhly silné bouřky a dvě potvrzená tornáda. V Hesensku poničilo tornádo zhruba 60 domů, další řádilo v Braniborsku. Bouře si vyžádali také dva lidské životy. Silný vítr na řadě míst poškodil domy, vyvracel stromy a způsobil další škody. České kluby mají za sebou úvodní zápasy závěrečného předkola evropských pohárů. Plzeň prohrála v evropské lize na hřišti Červené zvezdy vysoko 0-3. Hradec Králové naopak senzačně zachránil dvěma góly v závěru remízu 2-2 s Panathinaikosem. Jablonec potom podlehl Glasgow Rangers těsně 0-1. Všechny tři odvety se hrají příští týden. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Opravy ulice Evžena Rošického v Jihlavě jdou do další etapy. Pracovníci tam začnou pokládat asfalt. Ode dneška tak počítejte s omezením v úseku od Jiráskovy po ulici Kapitána Jaroše. Řidiči tudy projedou pouze jedním pruhem. Od pondělí 24. srpna se omezení přesune do úseku Kapitána Jaroše k Pavlovově a od úterý bude ulice Evžena Rošického uzavřená úplně. Podrobnosti najdete na dopravavyhlavie.cz. Na Vysočině bude dnes převažovat velká oblačnost, pršet by mělo až k večeru, deště se dočkají nejvíce na severozápadě kraje a provázet ho mohou i bouřky a teploty do 26.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Je pátek, konečně dobré ránko, 2 minuty po 6. S vámi my tři, čau Jasmin.
2: Krásný pátek.
1: Nazdar Dave.
3: Ahoj, krásné páteční ráno.
2: Čau Michale.
1: Ahoj, tady Michal. Tak vám přejeme krásné ráno, doufáme, že máte taky takovou radost, že už je páteček, pokud se vás týká teda volný víkend, no a muziku nachystanou máme Miley Cyrus, tím to celé odstartujeme. Hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: 8 minut po 6 si dáváte páteční Hitradio. Krásné ránko, šampioni. Nám třem se včera povedla naprosto unikátní věc, která se stala vlastně úplně poprvé za tu dobu, co tady ráno vysíláme, a to, že jsme se potkali na jedné akci.
1: Já jsem vás nepotkala teda,
0: no,
1: ale...
0: My jsme tě viděli, proč se o tom bavím, jo? Včera byl totiž, byla akce City Picnic, akce Hitradia, a my jsme tam byli s Davidem jako hosté se podívat, dali jsme si něco dobrýho, nějaký gyros, no ale hlavně jsme se přišli podívat na tebe a poslechnout si tě, protože, dámy a pánové, Jasmin si včera střihla duet s Mirajem, a to song vzpomeneš si.
1: No.
0: Jaký to bylo?
1: Jaký to bylo?
2: Hele, dneska už si na to ani nespomene.
1: Ne, hele, byl to dost punk, což mě jakožto starý šprcce nedělá moc dobře. On mi včera v 6 ráno napsal teda, že nezaspíváme si to spolu, a já jakože, no, dobře. No a on napsal zároveň, nebudu na Instagramu, takže pak doladíme, když tak na místě. Jenže na to místo přijel pozdě, takže nebyla ani zvukovka. My si zkusili asi tak čtvrtinu songu v backstage. A ještě předtím za mnou přišel nějaký klučina od něj a říká, jo a hele, ať nejseš překvapená, on to Miraj hraje naživo úplně jinak a v jiný tónině. A říkám, jo, no tak mu řekni, že to bude hrát normálně, protože já bych vůbec jako nevěděla, ale zvládli jsme to a byl to hezký pocit tam vlastně stát takhle s klukama.
0: My jsme tě s Davidem podporovali. Musím
2: se nalechnout. No, byla to těžká role nahradit Evu Farnou, no.
1: To je jasný, no.
0: No, my jsme si tomu dali něco dobrýho k jídlu teda, jo, takhle jsme tě podporovali, dali jsme si tam nějaký nealko, ale hlavně, co se taky stalo, ono se tam stalo víc věcí, my odcházíme s Davidem a najednou jsem potkal člověka, co vysílá ranní show na jiném rádiu 6 až 9.
2: Konkurenčním rádiu.
0: Tak jsme se začali bavit o práci, o rádiu, hrozně milý člověk, a říkám mu, hele, já bych si vás někdy poslechal, ale nemůžu, já jsem zrovna v tu dobu v práci, jako jo. Takže vlastně včera se stalo tak jako víc hezkých věcí, jo, takže mě hlavně bavilo, že jsme teda byli konečně tři na jednom místě, no. A stejně jsem to za Davida musel zaplatit, no. Pojďme na muziku. Divoký byl, pocit, 6 hodin, 11 minut, Hitradio, hezké ráno.
3: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se, lehni na kolena, naposled něco si přej.

0: Takhle parádně vám hraje páteční Hit Radio, 6 hodin, 16 minut. David Guetta, Terry Swims, Stones and I. To je jako my tři tady, Michale, jsme David, hezké ráno.
1: Važme si toho, co máme, to si pojďme říct, protože dneska je to přesně 58 let, co se Češi propudili do okupovaného Československa. Jo, kluci z Moskvy si tehdy řekli, že pražský jaro se jim trošičku vymyká z rukou, že by bylo potřeba přitáhnout šrouby, a tak v noci z 20. na 21. srpna 68 přijeli tanky. A myslím si, že jsou věci, na kterých by se nemělo zapomínat, a jsou věci, o kterých by se mělo mluvit, a tohle je teda rozhodně jedna z nich. A pokud někdo třeba neví a chtěl by si dát trošku instruktážní materiál, tak můžem doporučit třeba Pelíšky, Rebely, jo.
0: To je fakt, nicméně většina z nás tuhle dobu nezažila, ale mně přijde, možná to máte podobně z těch rodinných vyprávění, že mám pocit, že babička tenkrát jako osobně zastavila tank zavařovačkama s cukrukama, jo. Jo, víš. Jako, takhle, my to nechceme samozřejmě zlehčovat, ale jako vypráví se o tom různý věci, nezažili jsme to, ale mně to přijde taky, že to je vlastně taková paralela, skvělá paralela na nezvanou návštěvu. Když prostě přijde domů někdo, koho opravdu nečekáš, jo, tak to jsme asi zažili každý z nás. No, nicméně, co bude okupovat éter za malou chvíli?
2: Rozdíl je, že ta návštěva obvykle nezůstane 20 let, jo.
0: To je ten detail. Welshly Arms, Sanctuary, taky Ray Dalton na Hit Radio. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz anebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
3: Hit Radio, Hit Radio,

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Vysočiny jste nám nahlásili neprůjezdnou silnici, na Třebíčsku na výjezdu z Lomů, na Budkově silnice uzavřena, rozhodně jeďte jinudy.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: Bude půl sedmé, posloucháte Hit Radio. Dobré ráno, Ray Dalton a David si ho ranním updatem.
1: Ranní update.
2: Belgický prodejce aut se nečekaně stal princem, jako svého syna ho totiž uznal princ Laurent, mladší bratr belgického krále. Královský titul může používat, následníkem trůnu se ale nestane. Donald Trump chce výrazně zvýšit počet amerických letů do vesmíru. Do roku 2030 má USA zvládnout až 1000 startů ročně, téměř 6x víc než dnes. Plán počítá také s návratem astronautů na měsíc do roku 2028. Čína začíná do ulic nasazovat robotické policisty. Na křižovatkách dokážou řídit dopravu, odhalit jízdu bez přilby nebo chodce na červenou a upozornit je na přestupek. Zatýkat ani rozdávat pokuty ale zatím nemohou.
3: A to je vlastně docela dobrý, co přijde vlastně.
2: To já teda nevím.
3: Vlastně.
2: No. Vždycky přijde, že když mě zastaví policajt, no, tak se snažím s ním nějak navázat kontakt a nějakým způsobem jako se mu dostat do přízně.
3: Jako fyzické, jo.
2: Ne, verbálně.
3: No ale zase, já proč říkám, proč se mi to líbí, vytáhneš baterky a jsi bez pokuty. Ne.
0: Takže pane řidiči, držení mobilu za jízdy, to máte za...
3: Čau, jedu, nazdar! Melanie C, I Turn To You, na Hit Radio 6.31, pojďme na to, hezké páteční ráno.

0: Tohle jsou hity a Benson Boone.
1: It's beautiful, things that I've got.
0: A tohle je vaše Hit Radio 6.38, dobré ránko. Pokud jste si mysleli, že letošní léto už nás ničím nepřekvapí, tak v Německu, prosím pěkně, právě řádí gigantický klíšťata, který jsou pětkrát větší než ty naše. Jsou to klíšťata rodu Hyaloma, tady čtu, a jsou opravdu obrovský.
2: Tak kdybychom na tom chtěli najít něco pozitivního, takže se líp hledají.
0: No, líp hledají nás, protože oni doslova běhají, utíkají za náma, aby na nás mohli naskočit a mohli se na nás povozit a trochu si tucnout.
2: Tak ty o nich mluvíš, jak kdyby měli velikost nějaký čivavy menší.
0: No, skoro jo, proto se ptám, jestli se to dá ochočit, takový klíště.
3: Kombinačkama to vykroutíš pak.
0: No to asi, no takhle, to ti asi nic jiného nezbyde. No. Normálně, já si myslím, oni jak teda utíkají za svou kořistí, jako za člověkem, tak možná jim hodit tenisák by nebyl úplně špatný nápad, aby spíš běželi pro něj. Ale když jsme u těch klíšťátek, jo, tak na jakým nejbizarnějším místě jste kdy klíště měli? Jasmin, začni, máš přednost, jsi žena.
3: Já neměla bizarní místo, ale měla jsem klíště, kterého jsem si nevšimla za uchem a měla jsem z něj boreliozu, takže to bylo jako nepříjemné.
0: Dobrčic. A co ty měl klíště na nějakém netradičním místě?
2: Jo.
0: A kde?
2: Přesně tam.
0: Fakt?
3: A Jakuby? Taky mě napadly dvě, tak jaký místa, jaký to je?
0: No tak je to jako v jedné oblasti.
2: Je to v jedné chůlostivější oblasti.
0: A teďka, a mě by vlastně zajímalo, jestli jsi to měl úplně na stejném místě jako já. A to znamená, nech to říct slušně takhle po ránu.
2: U mě to na první pohled nebylo vidět, bylo potřeba odhalit jistou část. A tam dole to bylo.
0: A tak počkej, tak to byly ty německý klíšťata, ty holky, ne?
2: Říkal Herkot nějak vyrost přes nos.
0: Hele, kdo neměl klíště na pytliku, není chlap. Katy Perry, Firework, za chvíli taky Činasky, no a samozřejmě i aktuální doprava, mi nevím dávat klíště, to je hezké ráno.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
5: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. PT Service.cz.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny jste nám nahlásili překážku v provozu. Na D1 na 135. a 5. kilometru směrem na Brno stojí odstavené nákladní auto.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: páteční Hit Radio 651 s vámi Michal, Jasmin a Daniel. Představte si, že jdete pár dní před svatbou do zlatnictví pro snubáky, otevřete krabičku a zjistíte, že si vaše nevěsta bere úplně někoho jinýho, no. Tak tohle se stalo tady našemu Davidovi, kterýmu na oba snubáky, na oba, vyrili místo David Daniel.
1: Já to potřebuji slyšet od Davida, jak to bylo přesně?
2: No tak shodou okolností cestou na ten City Picnic, na který jsme včera všichni byli, na koncert, na festival, jsem se zastavil právě ke zlatnici. A my jsme tam na poslední chvíli měnili, protože on měl vypadat nějak a pak jsme ještě na poslední chvíli upravovali, tak ona říká, no tak se podívejte, chtěl jste ho trošku matnější, je to takhle v pořádku, je, chtěl jste upravit tvar, je to takhle v pořádku, je, a já říkám, to je nějaký for, nebo ono, co se děje, je tam je napsáno Daniel. A ta zlatnice říká, to si teď vy děláte srandu, já říkám ne. A ona říká,
0: vy si děláte srandu.
2: Ona říká, ježiš, to je osel na toho svýho kolegu, co tam vyrýval, jo.
0: No a ona, říká, počkej, ona neřekla osel, můžeš říct, co řekla?
2: Nemůžu.
0: Říká, ježiš, to je kretem.
2: A ještě říká, kdyby se ještě ten vůl nemenoval taky David. Takže ona tam vydala prostě, on tam nechal vyrýt Daniel, takže samozřejmě prstínek jsme odevzali a ještě jednou ho musíme nechat před příštím víkendem upravit.
1: Nebože.
0: Nebylo jednodušší třeba dojít na matriku, nebo já nevím, kde se to dělá, že by se chal přejmenovat, Daniel Jošt, ale tady je vidět, jak se tomu říká, Rich, ten, co to tam vyrývá.
2: Ano.
0: Asi na co myslel? Myslím si, že asi bude randíčko s nějakým Danielem.
2: Prostě měl jediný úkol, napsat tam dvě jména.
0: You had one job.
2: You had one job a jedno popleteš prostě.
0: Takže takhle, opraví to, ale zase si říkám, abych se možná trošku bál, protože když to tam je vyrytý, tak oni to budou muset jako zabrousit.
2: Ne, on to prej jenom škrtne. No.
0: Hele, všechno dobře dopadlo. Alex Warren, Before You Leave Me na Hit Radio, taky Sigala a pak zprávy v 7. Darling.

sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
2: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Silné bouřky připravily na jihu Moravy o elektřinu zhruba 4500 odběrných míst. Nejvíce zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko. Výpadky způsobovaly především popadané stromy a větve v elektrickém vedení. Večer zůstalo bez proudu ještě asi 14 domácností. V Českých Budějovicích dnes pokračuje druhým dnem veletrh země živitelka. Agrární komora na něm zveřejní výsledky letošní sklizně. Podle dřívějšího odhadu bude úroda obilovin meziročně téměř o 17% nižší a řepky dokonce o pětinu. Zemědělce letos výrazně zasáhlo sucho způsobené nedostatkem srážek a letními vedry. Pražské nemocnice stále potřebují nové dárce krve. Lidé sice podle nich na nedávné výzvy zareagovali, zásoby ale na některých místech zůstávají nízké. Část dárců navíc dočasně nemůže krev darovat, například po cestování nebo při zátí klíštěte. Krev přitom potřebuje zhruba každý desátý hospitalizovaný pacient.
3: Davide, ty zprávy normálně skrotil. Jako. Mluvil jsi někdy zprávy do krotitelů duchu?
2: Ne, a teď tak už pojďme k nám do regionu.
1: Horáckému divadlu Jihlava začíná nová sezóna. Scéna do ní vstupuje s plánem 6 premiér. Na prvních dvou už soubor intenzivně pracoval před prázdninami. První letošní premiérou Horáckého divadla bude 12. září inscenace Anna Pamrová. Už 5. září ale můžeme do divadla vyrazit na den otevřených dveří. Akce startuje v 9 dopoledne a končí ve 13 hodin. A co se počasí týká, tak dnes bude nebe nad Vysočinou téměř vymetené. Provázet nás má skoro jasná nebo polojasná obloha a teplota se zastaví na 20 až 24 stupních. Tak přejeme krásný den.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: No je páteček, přejeme krásné ráno.
4: Krásný ráno všem. Snídaně šampionů.
2: Kdo ty to nechápu, tak pojď si ven.
3: No tak já už to chci udělat dlouho a říkal jsem si, tak v pátek se to hodí. A mě tam bavilo, jak tam přišlo to jak tě to jako rozesmálo, no. Já ti ještě udělám hezký ráno, Davide.
2: Dík, povedlo se.
3: One Republic, Billy Gillies, další songy pro vás, hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Tohle je páteční Hit Radio, 6 minut po 7. One Republic.
1: Představte si, že vám někdo na týden vypne internet. Ne televizi, ne rádio, ale internet. Což je moment, kdy se dnešní děti začínají chovat, jako by nastal opravdu konec světa. A průzkum mezi rodiči školáků ukázal, že fakt jedním z nejúčinnějších trestů dnešní doby je změna hesla na domácí Wi-Fi a nebo zabavení nabíječky. Že ty děti na to reagují buď naprostou rezignací, nebo se z nich během vlastně chvilky stanou experti na kyberbezpečnost a prolomí ten svůj vlastní router. Tak co bylo za vás taková ta... ten nejhorší trest za něco v dětství?
0: No ona s tou Wi-Fi, tam je trošku ještě problém, že pokud svýmu dítěti platíš třeba datový připojení, tak jak vyřešit tohle? Možná to nějak jde udělat, ještě jsem to jako nepotřeboval řešit, ale prostě nejúčinnější trest, chápu, no, odpojit od internetu. Ale co bylo teda za nás? Tak za nás úplně moc internety nebyly, nebylo to rozšířený, tak co bylo tím největším trestem pro nás? Co bylo největším trestem pro tebe, Jasmin?
1: Já jsem byla jako upřímně strašně
0: hodný dítě.
1: Strašně hodný dítě podle mě. Jako asi jo. Takže těch trestů moc nebylo, ale asi to byl nějaký jako zákaz jít ven, no.
0: Asi zákaz ven, to bylo to nejvíc, jako zákaz jít se kamarádama. Tak nás by zajímalo, za co jste dostali třeba vy ten největší zarach, nebo největšího zaracha vašeho dětství a případně, jestli jste ho třeba nějak obešli, jestli jste třeba utekli z domu nebo něco takového.
1: A to dělal brácha, ten měl nějakýho zaracha a normálně se vyplížil z balkonu, sešplhal to nějak dolů, šel na nějakou pártošku. Ten se toho nebál vůbec.
0: Jasně, no ale vlastně, když o tom přemýšlím, tak jako dřív se trestalo třeba, hele, běž svýho do pokoje a přemýšlí o tom, co si udělal. A dneska vlastně, když řekneš jako Jakovi jede do svého pokoje,
2: bomba!
0: Tak je nejšťastnější na světě, ale nemusím uklízet prostě, ale hlavně mi prosím vás nechce zapnutou tu Wi-Fi, jo.
1: 777-937-777, to je číslo k nám a dejte nám vědět.
0: Teď DNA na Hit Radio, hezké ráno.

0: Bude čtvrt na osm, tohle je páteční Hit Radio snídaně šampionů, dobré ráno. Co je ten největší trest pro současné děti? Bavili jsme se o tom, že to je vypnutí Wi-Fi nebo prostě nepřístup k internetu. No a tak jsme tak vzpomínali, jaké zarachy jsme dostávali my, když jsme byli mladší. David tady zrovna nebyl. Davide, co byl ten největší zaracha pro tebe?
1: Tak asi, že jsem nemohl na počítač.
0: Fakt? Jste měl počítač v té době už? Dobrý, no.
1: Tak když mi bylo tak... Tak možná, že jsem nemohl ven, no.
0: No, no, co píše tady třeba Michal, jo? Ahoj, dříve pro nás byl největší trest, že nepůjdeme ven, dnes je děti asi největší trest, že se půjde ven. Tak, dobrý, rozumíme si.
2: Péťa píše, ahoj, ano, nejhorší trest byl zákaz jít ven. Seděla jsem u okna a koukala, jak si všichni ostatní hrajou před barákem. To byl teda psychický teror.
0: No, teďka, když si koukneš z okna a koukáš se ven, tak pro mě je psychický teror, že venku nevidíš žádný děti, že by se tam někdo hrál, jo. Ty hřiště opuštěný. Taky píše Pavel, nejhorší nebyl zákaz ven. Nejhorší bylo, když táta řekl, tak když máš tolik energie na blbosti, pojď mi pomoct na zahradu.
2: Jo.
0: To je fakt.
2: Pavel, čus, to mám doma jednoduché. Změnit heslo a přes svůj mobil zakážu všechny aplikace na hraní a sledování videa na mobilu svého dítěte a data jsou v tu chvíli k ničemu a jak poslouchají, když tohle oznámím doma. To je reakce na to, jak Michal říkal, že vlastně sice jo, Wi-Fi vypneš, ale když mají data, tak...
0: Jasně. Taky píše Franta, ahoj, mamka mě prokoukla a už tehdy věděla, že ven chodit netoužím. Brala mi napájecí kabel od počítače. No, zhrnul jsem si tajně jiný a tajně hrál veselé dál a to mi připomnělo, takhle to měl kamarád, přesně taky. Máma zabavovala kabel, ten černý, prostě tlustej od počítače a on měl záložní.
2: Ještě vezmeme třeba Jerryho Bré ráno, tak já dostal zaracha jít ven po tom, co jsem lezl domů oknem a pošlapal doma čerstvě udělanou podlahu z betonu a samozřejmě, že jsem tam udělal stopy. Jinak ještě k tomu robotovi z Číny, jo, tak to už je zase k jinému tématu.
0: To je jiný vstup.
2: Ale jiný hrníček.
0: Děkujeme, Jerry, jiný hrníček. Taky tady máme hlasovku od Matěje.
3: Čau, Matěj Skocin, osobně ještě spadám do té kategorie lidí, kteří dostávali zaracha typu no, a za trest budeš doma a nikam nejdeš. Doufám, že ti to je jasný. A celý týden. A nebo 14 dní třeba. A teďka u svých mladších sourozenců, mám hodně mladých sourozence, tak pozorovávám taky právě. A bylo to úplně první, na co jsem si vzpomněl, když to téma se rozkrojilo, že ne, budeš ještě venku, nejdeš ještě domů. Budeme ještě venku.
2: Hezky, přesně.
0: Jo, venku budeš.
2: Tak já mám desetiletou ségru vlastně. Aha. A myslím si, že ještě tyjo, neměla nikdy zaracha. A vlastně nevím, od kolika se ten zarach tak dává. Možná by to bylo krutý mít v 10 letech zaracha.
0: No to
2: zaracha.
0: Asi.
2: Nevím.
0: No nicméně, pokud někdo z vás náhodou někdy zaracha dostane, ať už vám třeba vypnou data, nebo vám seberou kabel od počítače, tak rádio, hele, to funguje i bez toho.
4: Právě vidím nás tak.
0: Hezký ráno.

0: Tereza Mašková, Marek Lambora, Hit Radio 720. Za malou chvíli další parádní muzika, třeba Sia, Chandelier. Taky se můžete těšit na rychlou pětku, soutěžíme s Kozlem. No a myslíme i na vás, kdo nás sledí za volantem, ať jdete kamkoliv. Přejeme šťastnou cestu, no a řekneme, kde to v pátek ráno stojí.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Hit Radio. It's been so

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Vysočiny, hlásíte překážku v Jihlavě v Palackého ulici u křižovatky s ulicí Matky Boží. Došlo k havárii plynovodu, komunikace je dočasně uzavřená.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

0: den for you, 7.32.
1: Tohle je páteční Hit Radio. My vám stále přejeme hezké ráno a David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Při nočním probuzení může s návratem ke spánku pomoct jednoduchý trik. Takzvané falešné mrkání spočívá v pomalém otevírání a zavírání očí. Má sklidnit myšlenky a napodobit stav těsně před usnutím. Michael Jackson letos znovu ovládl internet. Téměř 17 let po smrti je podle zveřejněných dat nejvyhledávanějším hudebním umělcem na Google. Obrovský zájem o krále popu znovu nastartoval především úspěšný životopisní film Michael. Plačící emoji se stalo nejpoužívanějším emotikonem na světě. Podle dat Google ovládlo rok 2025 a dávno už nevyjadřuje jen smutek. Lidé ho dnes běžně používají i u něčeho vtipného, trapného nebo dojemného.
4: Opravdu pozor, není brečící smajlík jako brečící smajlík, ten, o kterém je řeč, tak tomu ty slzy tečou fakt jako vodopádem a ten je opravdu braný, jakože brečíte smíchy.
1: Fakt?
4: Hmm. No to,
1: a stejně. To jsem starý už asi.
4: Jak je takový ten vysmátej smajlík, jo?
1: No, jasně.
4: Tak ten už je prej trapnej a když se jako hodně smějete, tak máte posílat taky toho vysmátýho, ale toho nakřivo. Víte, kterýho myslím? Jak má tu hlavičku trošku do strany?
5: A nebože, tam by člověk studoval vysokou školu, jenom a taky pojďte moči.
1: Ještě, že tady máme tyho Gen Z, jako, já nevím, já jsem úplně mimo, jsem úplně dinosaurus. Takže tak počkej, takže co mám teda poslat, chci někomu napsat? Jaký jsou ty pravidla teda? A můžu napsat něco normálně bez smajlíku, anebo to je taky zakázaný?
4: To bude blbý, Míšo.
5: Už je zase moc vážný.
1: Jasmine, já ti za to posílám palec. Jo? Tak pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o víru v hodnotě 5000 korun. Rychlá pětka s kozlem. Nové ochucené nealkokozel 0% no a k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru a spoustu dalšího.
4: Takže pokud máte o tyhle věci zájem, tak pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: 8.38, dobré ráno a tohle je Rychlá pětka s Kozlem.
1: Rychlá pětka.
2: Tento týden hrajete o voucher v hodnotě 5 000 korun od Kozla. Máte tam ochucený 0% nealko kozel, který má 3 nový příchutě.
0: Můžu já? Můžu to říct?
2: No pojď.
0: 3 nové příchutě, dámy a pánové, černý rybí a třešeně, citron a bezinka a taky meruňka a meduňka a k tomu taky získáváte voucher na e-shop. No a kdo si o tohle vlastně tento týden naposledy zasoutěží, bude Eva z Brna. Evo, hezké ráno.
3: Ahoj. Pro všechny.
0: Ahoj Evičko, Evičko, jaké máš ránko, jak to vypadá v Brnečku?
3: No, máme trošku zateženo a ránko mám pěkné, jsem překvapená, že jste nezavolali a ráda.
0: No, tak pojďme soutěžit. První otázka.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jaké je hlavní město Řecka?
3: Atény.
0: Mhm.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik týdnů má přibližně 1 měsíc?
3: 4.
0: Mm-hmm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaký tvar má dopravní značka značící hlavní silnici?
3: To je kulatá.
0: Ajajaj, kulatá není, není. Evo, musíme dát šanci někomu dalšímu.
3: A nebo je to ještě jedna, ještě obdélník.
0: Evičko,
2: taky ne, bohužel.
0: Musíme dát dalšímu šanci. Krásné ráno, Hit Radio snídaní šampionu, kdo tam?
2: Halo, halo.
0: Halo, halo. Tak ještě jednou, další šance, další Hit Radio, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Kdo tam?
0: Kdo tam?
4: Petr, dobré ráno.
0: Ahoj, ahoj. Petře, ty jsi nastoupil do rozjetého vlaku, tak my se tě ptáme, jaký tvar má dopravní značka značící hlavní silnici?
4: Čtverec.
0: Postavený na výšku.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
2: Které roční období následuje po létě?
4: Podzim.
0: Ano. A poslední pátá. Jak se jmenuje poslední měsíc roku?
4: Prosinec.
0: Petře. Ty jsi přišel skoro k hotovýmu. Je to tvoje, Peťo.
4: Dobrý.
0: A odkud jsi? Odkud jsi, Peťo? Odkud jsi?
4: Z Liberce.
0: Z Liberce. Takže zdravíme na sever Čech. Tak Peťo, vydrž nám na telefonu, doladíme všechny detaily.
4: Jo, díky moc.
0: Vyhráváš voucher v hodnotě 5 000 korun od Kozla.
4: Děkuju, super.
0: Není zač.
2: Gratuluje, měj se krásně.
4: Taky ahoj, ahoj. A hezký víkend.
0: Taky děkujeme.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
5: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Radia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.

0: Miraj, vzpomeneš si na Hit Rádiu 7.44, krásné ráno.
1: Za chviličku vyřešíme jeden z největších sousedských konfliktů vůbec, a to je boj o parkovací místo.
0: Ajajaj, to bude tenkej let, Jasmine. Za malou chvíli Beberexa a Faithless, New Religion, taky Metro James. No a samozřejmě přihodíme i páteční dopravu. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru a v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny hlásíte uzavírku na Pelhřimovsku v Humpolci, v Dukalské ulici probíhá oprava plynovodu, komunikace je neprůjezdná.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Shabuzi a bar song Tipsy. Tohle je Hitradio, páteční snídaní šampionů v 7.54. Jestli vás taky vytáčí každodenní kroužení kolem baráku a vlastně boj o poslední volný flek na parkování, tak se můžete inspirovat v Košicích. Místnímu borci došla trpělivost, tak prostě vzal kýbl s barvou a jednoduše si před chodem namaloval vlastně soukromý parkovací místo.
1: Schválně, koho z nás to nikdy nenapadlo. Já vždycky, když kroužím, tak si říkám, tady ještě takového místa, jenom bych si tam prostě tu čáru dodělal, no.
0: No, mně se líbí, jak vlastně v Česku si držíš flek třeba basou od piva, to určitě jste někdy někdo viděl, a říkám si, co když tam potřebuješ zaparkovat a prostě to dáš pryč, jako má člověk jako nárok na to si to místo zabrat nebo ne, prostě když tam dáš přepravku nebo židli, to se nám stává, ale zase říkám, asi bych se tam bál zaparkovat, protože člověk, který tam dá takovou židli, tak já kdybych to vyhodil, zaparkoval, tak bych se pak bál o auto teda popravdě.
2: A děláte takový to, že nevím, jedete autem a teďka vyšlete přítelkyni, že tady je volný místo, stoupni si tam, protože mě občas to někdo řekne, ať já si tam stoupnu a já se cítím úplně strašně a vůbec tam nechci stát a blokovat to místo, pak někdo jede kolem.
0: Někdo přijede. No a teďka a co? A ty, no. A co ty mu řekneš? No a mi se to stalo taky. Já jsem takhle přijížděl, bylo tam jedno jediné místo a říká, já tady čekám, říkám, hele, sorry, nejste tady v autě, jo, tak jako újni, jo. A už jsem parkoval, no.
1: Víš, tak to jsi teda drsnej, to no, abych asi tak
0: no, drsnej, jako, jakoby takhle rezervace tohle místa jako hezký chápu, ale prostě, hele, já tam přijel autem a ona tam je pěšky, jo, tak já nevím, no. Nicméně, my teďka něco podobného řešíme u nás před barákem. To je takový jako sousedství, kde prostě jsou parkovací místa, nikdy tam nebyl problém, jo. Teďka jeden soused z protějšího baráku si tam zaparkoval 6 aut a já teda parkuju v garáži, ale přítelkyně parkuje venku. A jako gentleman samozřejmě. A prostě není kde zaparkovat, jo. Takže a já už si připadám jako takový ten prostě důchodce, takový ten bonzák a volám prostě tam do správce a říkám, hele, děje se tady tohle, jak to řeším. A on říká, no tak my to hodíme tak jako, pojďme do toho trošku rejpnout, jo. Takže si tam s toho udělal jako autobazár, parkovací místa a my nemáme kde zaparkovat. Takže možná by nebylo od věci nějaký místa, jako my bychom to úplně nedomalovali, možná na trávě něco udělat.
1: Můžeš se nechat inspirovat.
0: Přesně, já bych si, hele, více co bych si postavil třeba nějakou mítnou bránu. Aby to šlo hezky do kapsy. Pojďme na muziku. Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody. Vy, kdo právě teďka jedete autem a kroužíte a hledáte místo a už jste z toho úplně na prášky, tak ať najdete nějaký flag, kde vás neodtáhnou, to vám přejeme my. A posíláme hity na Hit Radio. Hezké ráno. Woo!

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Déšť posledních dnů začal v Česku oživovat přírodu, problémy se suchem ale nevyřešil. Podle odborníků byly srážky příliš slabé na výraznější doplnění studní a podzemních vod. Velká část vody se odpařila, odtekla nebo ji využila vyprahlá vegetace. Lidé by si navíc měli dát pozor, voda v nově naplněných studnách může být kontaminovaná. Vládám předních světových ekonomik výrazně zdražuje půjčování peněz. Výnosy státních dluhopisů se v některých zemích dostaly nejvýše od finanční krize. Investoři požadují vyšší úroky kvůli obavám z inflace, vysokých státních dluhů a napětí na Blízkém východě. Dražší paliva přivádějí stále více Čechů k elektromobilům. Čistě elektrická auta a hybridy už tvoří téměř 7% tuzemských prodejů. V Evropské unii je jejich podíl přes 20%, v Norsku dokonce téměř 98%. Čechy od nákupu odrazuje hlavně vyšší cena a obavy z krátkého dojezdu. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Opravy ulice Evžena Rošického v Jihlavě jdou do další etapy. Pracovníci tam začnou pokládat asfalt. Ode dneška tak počítejte s omezením v úseku od Jiráskovy po ulici Kapitána Jaroše. Řidiči tudy projedou pouze jedním pruhem. Od pondělí 24. srpna se omezení přesune do úseku Kapitána Jaroše k Pavlovově a od úterý bude ulice Evžena Rošického uzavřená úplně. Podrobnosti najdete na dopravavihlavě.cz. Na Vysočině bude dnes převažovat velká oblačnost, pršet by mělo až k večeru, deště se dočkají nejvíce na severozápadě kraje a provázet ho mohou i bouřky a teploty do 26.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Dobré ráno, šampione.
5: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
6: Jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
7: Hezký pátek.
4: Krásný ráno.
8: Snídaně šampionů.
7: Vám všem do Stau Rádia, i tobě, Davide.
9: Dobré ráno všem.
7: Dobré ráno všem.
4: Za chviličku příběh ženy, která vyhodila do popelnice něco, co mělo milionovou hodnotu a kvůli týhletý její hloubý chybě se pak popeláři 24 hodin hrabali v odpadcích. Takže co to bylo a co cenýho jste vyhodili vy, to proberem.
7: My se budeme přehrabávat v další parádní muzice, co by vás mohlo zabavit. One Direction na start další hodiny, tak hezký ránko.
0: Hit Rádio Vysočina.

0: Story of my life, One Direction. 8.07. Pojďme se projedem příběh do Itálie.
1: Představte si, že zjistíte, že jste právě vyhodili miliony. Ne obrazně, jako když si představíte, kolik jste utratili třeba za kafe, nebo děti, nebo tak, ale fakt miliony, jo. Přesně to se stalo teda ženě v jižní Itálii, ta omylem vyhodila do kontejneru stírací los s pohádkovou výhrou. No a když jí došlo, co udělala, tak zalarmovala všechny popeláře a začala tam jako obrovská pátrací akce. A trvalo 24 hodin, než teda to pod tunama odpadků opravdu našli.
0: 24 hodin. Mě by zajímalo, jestli ty italiánský popeláři dostali pak nějaký nálezný, když se tam teda 24 hodin hrabali v odpadu.
1: Já se bojím, že nedostali, ale rozhodně by měli.
0: No, ten příběh to nepřipomíná, že by se něco takového stalo, takže prostě ženská přišla a řekla, hele, děkuju.
1: Tak dík.
0: Tak dík, tak čau. Tak dík, tak čau. Ale mě to připomíná, možná se v tom poznáváte i vy, kdo posloucháte, že jste taky někdy vyhodili do popelnice něco, že jste ji opravdu pak museli převrátit vzhůru nohama. V tom lepším případě, protože mojí mamce se to stalo. Už je to teda hodně dlouho a pamatuju si, že já jsem asi moji mámu neviděl ve víc potupný činnosti, než se hrabala prostě v popelnici, ale pozor, ne v té klasický plechový malý, ale v té obrovský společný. Jo. Ona tam hodila nějaký papír, už nespomenu si, co to bylo. Nakonec ho našla, ale jako vidět mámu, jak tam kolem všude nísou ty odpadky. Bylo to jako zvláštně zajímavý a velice intenzivní, pamatuju se to dodnes. Co ty?
1: To byl teda hodně důležitý papírek asi. No hele, já jsem do přesně velký popelnice z městního obchodu, odpadu, vyhodila, co?
0: No, přemýšlím, já už se asi, já nevím, to byl papírek, asi od riflí, chtěla vrátit rifle, byl jí malý, tak víš, paragon.
1: No, já jsem tam hodila, že jsem vyhazovala ty odpadky a v té ruce jsem zároveň držela mobil a upustila jsem ho všechno taky najednou. Do toho. No, takže to jsem tam pak hrabala a jednou jsem v jednom fast foodu, pár let zpátky, to jsem tady možná vyprávila, s tátou jsem tam byla, že jsem na tác s tím jídlem vyhodila nebo dala klíče a to jsem pak vyhodila taky omylem, takže vlastně v tom fast foodu pak všichni taky hledali.
2: No, a tohle je nebezpečný s těma tácema. Vždycky, když to tam sypu, tak si říkám, co tam všechno může skončit.
0: No, jasně, protože ono ještě, jak máš krásně prostřeno, na tom plastovém tácu ten papír, ono to tak jako tam krásně jako vjede do toho koše. Nevím, jestli se pak dá vyndat ten koš, jestli nemusí přijít obsluha. To je jako na samoobslužní kase, když máš nějaký alkohol, tak musí někdo přijít a musí s tím pomoct.
1: Nebo oni to najednou zrovna právě vytáhli a stihli vyhodit někam úplně, takže opravdu jsme prošli celý obchodní centrum, kde byl ten fast food.
0: No počkej, jak to dopadlo, našli jste?
1: No, našli jsme, ale byli jsme teda hodně nechutný, no.
0: Ale zážitek na celý život. No, tak vy, kdo nás posloucháte, možná jste se v tom už poznali. Vyhodili jste někdy něco někam takhle omylem? Našli jste to? Nenašli jste to? Co to bylo? Co bylo to třeba nejdražší, co jste takhle ztratili? Dejte nám to vědět jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám na stejný číslo pošlete zprávu, vrátíme se k tomu. Teď Linkyně, hezké ráno.

0: Tak co jste kdykam omylem vyhodili? 8.16, Hit Radio, Share Believe, krásné ráno. Pro vás, kdo jste se přidal až teď, tak připomeneme, o čem jsme se bavili. Žena na jihu Itálie vyhodila omylem los, stírací los do kontejneru a pak 24 hodin parta popelářů ten los hledala, až ho teda našli. Jestli jim dala nějaké nálezné, to nevíme. Tak jsme se ptali vás, co jste kdy omylem vyhodili?
1: Michal píše, ahoj, já jsem v době, kdy se ještě platilo v hotovosti, jsem si vrácené peníze dal na ten tácek s jídlem a jak jsem vehementně rozbaloval ekologicky a zero waste zabalené jídlo, tak jsem si tím zakryl 500 korun. Uvědomil jsem si to až pak v autě. Otočit auto ani mě nehlo. Poslal jsem prostě malešicím drobný příspěvek.
0: Hezký. Taky Buddy píše, tak já vyhodil hard disk v roce 2012 a zapomněl jsem na něm 20 bitcoinů. 20 bitcoinů. V té době jsem měl už rok, stály mě z první výplaty asi 500 korun. Za kolik je bitcoin teďka? Za milion nebo za kolik?
2: No to i přes, podle mě.
0: Přes? No tak David to rychle najde. Takhle, bylo to hodně peněz.
2: 1,5 do prsi.
0: Buddy, upřímnou soustrast.
1: Vlastík píše zkráceně Vánoce, dárek, rozbalení dárku, vyhození balícího papíru a večer o půlnoci hrabání v kontejneru na papír a hledání poukázky do sauny v hodnotě 5000 korun, kde poukázka byla zabalená v balícím papíru. Veselá vánoční noc, ale dobře dopadla. Saunu jsme si pak s manželkou užívali do syta. Krásný páteček vám přeji.
0: Pěkný. Pojďme na hlasovku od Šárky. Pojďme na hlasovku od Šárky.
3: Tak ahoj bando, tak naší mamince se jednou stalo, že vyhodila klíče od auta do popelnice přímo, protože šla s košem a zrovna to tam hodila s těma klíčema, tak potom ve finále mě držela za nohy a já hledala klíče v popelnici. Opravdu také nechutné. Hezký den, čau, Šárka.
0: No a co nás zajímalo, tak jestli ty klíče teda nakonec jako vylovili a Šárka napsala, jo, klíče jsem tam našla. Taky tady máme parádní hlasovku od Adriany.
4: Dobrý den, tak mně se povedlo s odpadkama vyhodit i klíče od auta. Přišla jsem na to, až jsem přišla k tomu autu. Tak jsem šla lovit, byla to ta velká popelnice na komunální odpad. Trčely mi jenom nohy a ještě mě paní seřvala, že ji lezu do rajonu. Ale tak vytáhla jsem je, byla jsem sice rovno do sprchy, ale bylo to taky zážitek. Hezký den, Adriana.
0: No tak jako neohlášená návštěva, všichni to známe, když k nám domů přijde někdo neohlášený, že jo? Tak pozor na to, co kam kde vyhazujete, ať nemusíte nikde nic lovit. My jsme pro vás vylovili ten nejlepší z muziky Hozier, Too Sweet na Hit Radio.

0: 8.22. Posloucháte Snídaní šampionů. Kdybyste věděli, co se děje tady u nás ve studiu, jo? Říkám, hele, já tam natýzuju dopravu, hudbu a vy si nesí nasadíte sluchátka, přitom nemluvíte. Tak co jste mi chtěli říct, co vy dva? Co?
1: Hezký pátek.
0: Hele, víš o tom, že za každý nasazení sluchátek ti nepřijde víc peněz?
1: Doufáme, že... Dobrá písnička.
0: Tohle. No tak to natýzujte.
1: Tak začni teda, jasně.
2: Před náma Daniel Powder, Bad Day, fantastický Powder song.
1: Už teď na Hit Radio.
2: Jo.
0: A já přidám tu dopravu teda.
2: Tak jo.
0: Jo, ať víte, jak to v pátek ráno jezdí, tak hezké ránko.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Vysočiny nám hlásíte neprůjezdnou silnici na Žďársku před Frišavou pod Žákovou horou směrem od Tří studní je silnice uzavřena.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: Bad Day. Já si myslím, že tenhle song bychom možná neměli v pátek vůbec hrát. Daniel Poutr, 8.32, posloucháte Hit Radio. Krásné páteční ráno, pojďme na Davidu Franí update.
1: Ranní update.
2: Balerínky se vracejí mezi největší módní trendy. Na módních týdnech v Kodani a Frankfurtu se objevovaly v řadě moderních variant. Hitem jsou hlavně modely s páskem přes nát, lesklé provedení nebo výrazné špičky. Letošní tropické léto se může majitelům klimatizací prodražit. Běžně vyjde chlazení domácnosti asi na 10 korun denně. Při extrémních vedrech ale může být účet až trojnásobný. Záleží hlavně na délce provozu a úspornosti klimatizace. Návrat legendárního festivalu Hip Hop Camp se na poslední chvíli ruší. Akce se měla po 6 letech vrátit dnes na Plzeňsku. Pořadatelé ale přiznali, že program neoslovil dostatek lidí a letošní ročník proto zrušili.
0: Takže co mělo být? Není teda.
2: Ti, co měli přijít, nakonec opravdu nepřijdou. A mě to překvapuje, protože jsem měl za to, že hip hop, rap a tady ty hudební žánry slaví velkou popularitu v posledních letech.
3: V Česku ještě celkem jo, a v zahraničí to tak už moc není. Vlastně hip hop byl největší mainstream, nejvíc vydělával a teďka se všichni vracejí k popu.
0: Ale nás zajímá teďka ten český hip hop teda. Jako já si myslím, jako když si vzpomeneme, já nevím, India Rich, nebo PSHčka, nebo třeba, nevím, Chaos. Co se nám to tady narodilo? Ježíš Maria. Ježíš, já tohle miluju. Co vy dva?
3: Pá. Mega.
0: A co vy? Dostou rádia. Dáme si vodopády, i přes vodopády řeky plynou dál a svět se točí. Však to znáte, zaspívat si můžete. 8.33, páteční hit rádio, snídaně, šampionů, Michal, Jasmin, David. A my vám přejeme hezký pátek za chvíli. Je to víkend. Oh!

0: Solitaire v 8.39. Posloucháte páteční Hitradio.
1: A je to tady. Oficiálně začíná to období, kdy ráno nevíte, jestli teda jdete do práce nebo se vracíte z nějakého večírku, protože dneska poprvé vyšlo slunce až v 6 ráno. Jo, už je opravdu zase tma.
0: Je teda pravda, určitě jste si toho všimli, vy kdo stáváte taky v podobný čas, v kolik stáváme, okolo 5, ne, aspoň tak nějak.
1: Prosím, 4.20.
0: Dobře, je pravda, že já teda ráno, abych nevzbudil moji polovičku, když se chystám a odcházím, tak už asi, nevím, 2-3 týdny chodím s lampičkou na telefonu, ale i tohle jsem zjistil, že je dost nebezpečný, protože já se jednou takhle nějak blbě otočil u skříně a zasvítil se mi dálkovýma přímo mezi oči, jo. Nadšená nebyla, už neusnula. Takže slunce už vychází po 6. hranice, padla ta magická hranice.
1: Dlouhý dny, léto, bylo to s váma krásný, ale zase za půl roku, no.
0: Jsme si, že se loučíme jako na furt. My se ještě naloučíme, ještě 20 minut páteční snídaně šampionů, až pak se rozloučíme. Nicméně, za malý moment, parádní muzika, Sean Paul, Dua Lipa, No Lie, taky Disturbed, The Sound of Silence. Počkejte na to, šampioni, hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitradiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Silence.
1: The Sound of Silence.
2: Yeah.
1: Disturbed na Hitrádiu v 8.51. Krásné ráno. Doba bezstarostného flákání na home office pravděpodobně končí, protože korporáty instalují sledovače aktivity.
2: Prosím.
1: Nestačí mít jenom zapnutý počítač, software totiž hlídá, jakou frekvencí klikáme myší, takže lidi, jakožto tvor kreativní, teďka dávají myši na různé věci, které se hýbou, takže na robotický vysavač, nebo třeba kupují speciální vibrační podložky, nebo nějaký udělátka, který s tou myší automaticky hýba, jo. Takže vlastně vtipný je, že jako největší technologický pokrok poslední doby není AI, ale nějaký plastový kolečko za 3 kila, co ti hejbe myší za tím, co ty se flákáš, jo?
2: Já to nechápu. Pej se to jmenuje nějaký mouse jigglers, no, prostě hýbátka tý myši.
1: A mě to fascinuje, protože ta kreativita, jo, a energie, kterou dáváme do předstírání práce, je často 3x věcí, než kdybychom opravdu udělali to, co máme. Mluvím z vlastní zkušenosti, jo. Nejhorší je práci předstírat. To je tak náročný.
2: A jak to zvládáš, Míšo, takhle to všechny dny
1: ráno? Těžký. No tak jako už jsem se na to zvyknul, a že i posluchači taky nějak. Nejhorší je opravdu to přestírat, takže už radši tu práci udělat a mít klid, jo. Takže pokud máte o víkendu volno, víte, co dneska je za den, je páteček, vy to nějak zvládnete. A k tomu dopomáhají další hity, třeba Rixton, hezké ráno. Však.

0: Prayer in C na Hit Radio v 8.58. Poslední song páteční snídaně, celý týden za námi, i dnešní ráno, my vám za to moc děkujeme.
1: Příští týden to zvládnete ve dvou, já si dám 4 dny volníčko a v pátek jsem tady jak na koni.
0: Nepovídej.
1: No jo.
0: No tak užijte si víkend, kdo máte tu možnost, kdo pracujete, tak budeme rádi, když u toho budete mít Hit Radio, no a slyšíme se v pondělí.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Ti, co mají přijít, tak přijdou, takže v 6.00 Jasmin, hezkou dovolenou.
1: Děkuji, ahoj.
0: Vy se mějte krásně, hezký pátek, ahoj.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Třebíčku v Moravských Budějovicích v ulici K hoře bourala dvě osobní auta, místo je s opatrností průjezdné a ještě D1 na kilometru 126 ve směru na Brno stojí porouchané auto, tak se tam dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Aplikaci Radia.cz Hit Radio Vysočina.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko si dnes připomene 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Pietní akty k událostem z roku 1968 se uskuteční v Praze, Brně, Olomouci, Liberci i dalších městech. Už 200 tisíc pracujících ohodnotilo svou jízdu vlakem. Tuto možnost mají v aplikaci Můj vlak. Podle dosavadních dat jejich spokojenost roste. Co k tomu přispívá, prozradí mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
10: K rostoucí spokojenosti přispívá především rozsáhlá obnova a modernizace vozidlového parku a pokračující zvyšování kvality služeb. České dráhy v posledních letech uvedly do provozu stovky nových nebo modernizovaných vlaků a investují také do digitálních služeb, které zákazníkům usnadňují cestování.
9: Cestující se nejvíce pochvalují nákup jízdenek, ten hodnotí průměrnou známkou 4,69 z 5. Druhým dnem dnes v Českých Budějovicích pokračuje agrosalon Země živitelka. Agrární komora na veletrhu zveřejní výsledky letošní sklizně. Statistici už dříve odhadli, že v tomto roce zemědělci sklidí o necelých 17% méně obilovin než loni a sklizeň řepky klesne meziročně o pětinu. No a fotbalisté Plzně v úvodním utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy prohráli v Bělehradě s Červenou zvezdou Vysoko 0-3. Výrazně se jim vzdálil postup do hlavní fáze soutěže. Odveta se hraje za týden v Plzni.
1: Tak dneska, ještě teď někde po ránu dopoledne můžou být mlhy, očekáváme taky přehánky nebo bouřky, později odpoledne přibývání přehánek, deště a bouřek, tak se na to připravte, odpolední teploty 23 až 26 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
1: Krásný páteční den, tak jsme se dočkali, to už nějak přežijeme v práci, my vám k tomu na Hit Radio Vysočina budeme

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve snech gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

plynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

Za námi Tomáš Klus a jeho Nina na Hitrádiu Vysočina, já jsem se u toho úplně zastínila, nádherná písnička. Na Jihlavsku byl po včerejší odpolední bouřce na dvou úsecích železnice dokonce zastavený provoz vlaků. Na tratích totiž byly nánosy bahna, takže mezi Batalovem a Horní Cerkví na trati Havlíčkův Brod Veselý nad Lužnicí vlaky nejezdily zhruba 7 hodin. No a mezi Kostelcem a Třeští u Jihlavy, což je trať směrem na Jihočeský Slavonice, tam byl provoz zastavený asi na 2 hodiny. Tak já jsem jenom chtěla říct, že u nás u Třebíče spadlo 5 kapek a nic, jako nánosy bahna se opravdu nekonaly. Každopádně teda mám tady hlášení, že hasiči měli na Vysočině kvůli počasí přes 10 výjezdů, převážně odstraňovali vyvrácený stromy, v Batelově čistili komunikace od bahna. I na dnešek hlásí bouřky, tak uvidíme, jestli Třebíč bude zase bez deště.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, je 9 hodin 24 minut, dneska je taky 21. srpna, je významný den, den památky oběti invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. My máme na Instagramu Hit Radio Vysočina strašně krásný video k tomu, je to z filmu Rebelové, který je právě z té doby, z léta roku 1968. Já si ho snad dneska pustím, protože já jsem viděla ten kousíček a úplně mě to naladilo.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Hit Radio.

Za námi Coldplay na Hit Radio Vysočina a teď pozitivní minutka. Telč o víkendu znovu zaplní horkovzdušné balóny. Ode dneška až do neděle se uskuteční jubilejní už 30. ročník akce Balóny nad Telčí. No a organizátoři letos plánují společné starty 5 až 6 balónů, a to ráno i večer, takže se můžete pokochat.

0: Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Šéfe, šéfe, tak už je tady Baoli.
2: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
1: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
3: Baoli. Německá kvalita v italských barvách.
4: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. VZ Vozíky.cz

0: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 126 ve směru na Brno stojí porouchané auto, tak si tam dávejte pozor. Jiné dopravní komplikace hlášené nemáme a to je dobře, takže šťastnou cestu. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
4: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Registrační úřady dnes dokončí schvalování nominací pro letošní senátní volby. Stejně tak by mohly pokračovat v oznamování, které z volebních uskupení a kandidátů připustili k souběžným komunálním volbám. Obecní volby se spolu s prvním kolem senátních voleb uskuteční 9. a 10. října. Klatovy při svozu odpadu vstoupily do nové technologické etapy. Jako první v plzeňském kraji mají elektrický vůz, který smetí odváží. Nový automobil je výrazně ekologičtější. Přínosy více přibližuje mluvčí města Radmila Nagovská.
5: Hlavní výhodou elektrického pohonu je skutečnost, že při provozu nevznikají žádné lokální emise. Vozidlo je také podstatně tichší než běžné dieselové motory, což ocení obyvatelé ulic, ve kterých se odpad sváží v ranních hodinách.
4: Nový svozový vůz vyšel na více než 10 milionů korun. Přibližně 4,5 tisíce odběrných míst na jihu Moravy ve čtvrtek zůstalo po bouřkách bez elektřiny. Nejčastější příčinou byly popadané stromy a větve v elektrickém vedení. Bouřky nejvíce zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko. No a fotbalisté Jablonce v úvodním utkání čtvrtého předkola konferenční ligy prohráli v Glasgow s Rangers 0-1. Odveta se hraje za týden na Jablonecké Střelnici. Severočeši ve druhém předkole přešli přes Varaždín a ve třetím předkole vyřadili RFS Riga.
0: Tak dneska bude převažovat oblačnost, čekejte přeháňky, bouřky a teploty 23 až 26 stupňů. I v noci velká oblačnost se srážkami, samozřejmě i bouřky můžou ještě nějaké být a nejnižší noční teploty 15 až 12.
2: Hit Radio Vysočina.
0: Je pátek a protože před námi je víkend, tak přece nebudeme sedět doma, tak si poradíme, kam vyrazit. A tady už jsou Lost Frequencies.

Za námi Zala Larsson na Hit Radio Vysočina a před námi samozřejmě teď i povídání o tom, držte, já tady mám, tak povídání o tom, že kdybychom se chtěli o víkendu koupat, tak ne všude to jde, pozor na zákazy. Hygienici na Vysočině dneska opět prodloužili zákazy koupání třeba pro přehrady Trnávka, Sedlice na Palořimovsku a pro Rybní Kachlička na Havlíčkobrodsku. Voda je tam nebezpečná pro zdraví lidí kvůli velkému množství sinic a v Trnávce teda je ještě víc chlorofilu. No a kde teda naopak můžeme vlézt do té vody, tak čistou vodu mají Velký a Malý Pařezitý, Třestky biotop Malvíny, na Žďársku potom Velké Dářko, biotop v Šikově Mlýně, na Palořimovsku zatopený lom v Horní Rakvi. No a mírně nižší kvalitu vody měly Dalešická přehrada a Novoměstský koupaliště, Pilská nádrž a Rybník Medlov. Takže já myslím, že vlastně je pořád ještě spousta míst, kam můžeme vlézt, kam se vykoupat, jenom nevím, jestli už to nebude trošku otužování.

0: co se děje na Vysočině.
1: Na dnešní večer vás zvu do hotelu Kouty za dalším letním koncertem, tentokrát Čáru Gipsy. Začátek je v 19 hodin a bude to propojení romských, španělských a také italských melodií obohacených o jazzové prvky, tak si to nenechte ujít. Od pátku až do neděle se v Třebíči konají slavnosti tří kápí, v pátek kapely, v sobotu se můžete těšit na rytířské turnaje, na koních, šermíře, kejklíře, historický jarmark i večerní noční průvod městem a ohňostroji. No a na loučení s létem vyražte v sobotu do Kostelce o 14 hodin na fotbalové hřiště. O zábavu se postará kolega Milan Řezníček, těšit se můžete i na soutěže, dárky, malování na obličeji a mnoho dalšího.
0: Vysočina, tady jsme doma.

0: Yeah.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Hit Radio. Hit Radio.
2: Alejandro.

Rádio, když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Ladíte Hit Rádio Vysočina a my vám teď přinášíme pohodu v podání kabátů. No a lákáme vás na poslech Hit Rádia Vysočina i dneska po 18. hodině. Čeká vás Hit Rádio Classic, tedy to nej z 80., 90. a milénia. A tohle je taky to nej.

0: Zaspívala nám Shakira na Hitrádiu Vysočina a já vás teď vyzývám, abyste vyrazili někam na brigádu, nebo studenti by měli, jako vždycky přijdete k penězům, jo, vždycky. A možná, že na tom budete stejně jako jeden 18-letý brigádník, který šel na brigádu, kopal nějakou kanalizaci a prosím vás, při kopání našel zlato v hodnotě 218 milionů korun. Nebylo to teda v Česku, bylo to někde v Belgii, ale dobrý co, že bych taky začala kopat.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: 5000 náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
1: Nechci.
0: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
1: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
2: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
1: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá v 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
6: Vysočina.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Třebíči ve Znojemské ulici u křižovatky se spojovací bourala 3 osobní auta, takže tam počítejte se zdržením. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko čeká v pátek a v noci na sobotu významná srážková situace. Přes naše území bude přecházet tlaková níže, která přinese velmi silné bouřky i vydatný déšť. Tato kombinace může lokálně přinést srážkové úhrny kolem 70 mm. Nejvíce by mělo napršet v pásu od Šumavy po Krkonoše. Cestování vlakem má nabídnout kvalitnější mobilní připojení. Správa železnic chce zlepšit pokrytí 5G signálem na vytíženém koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou. Co se změní, ví mluvčí státní organizace Nela Frýbová.
2: Na 5 místech vyrostou nové vysílače, o samotné šíření signálu se postarají mobilní operátoři. Nejvyšší přípustná nabídková cena je necelých 170 milionů korun. Hotovo by mělo být na začátku roku 2028.
1: V současné době správa železnic hledá pro zakázku projektanta a zhotovitele. Čína začala do dopravního provozu nasazovat roboty, kteří mají policistům pomoci s rutinními úkoly. K hollywoodskému Robocopovi z filmu z roku 1987 mají zatím daleko, nemají zbraň ani pravomoc zatýkat a místo mechanického kroku se pohybují na kolečkách. No a fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání čtvrtého předkola konferenční ligy vybojovali v závěru po trefách Abdullahiho Umara remízu 2-2 na hřišti Panathinaikosu. Na olympijském stadionu v Aténách padly všechny branky po změně stran. Odveta je na programu příští týden v Hradci.
3: Tak dneska by měla převažovat velká oblečnost, čekejte přehánky nebo bouřky, někdy i silnější, teploty odpoledne 23 až 26 stupňů. I v noci očekáváme zataženo oblačnost s deštěm nebo přehánkami, někdy i silnějšími, a ty noční teploty 15 až 12.
0: Hit Radio Vysočina.
3: Tak není to jenom o kultuře, o hudbě a o akcích pro děti, ale můžete se někde na nějaké akci i pěkně a dobře najíst. Více za chviličku.

Naprosto skvělá Nirvana na Hit Rádiu Vysočina v 11 hodin 11 minut. Dneska brzy ráno hořela garáž a v ní dodávka v Třebíči na Hrotovické ulici. Škoda asi milion korun, takže ve 4.15 měli hasiči budíček a jeli to hasit, jo? To není hezký probuzení.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina a tady je další páteční tip od Vysočina Tourism, kam vyrazit po Vysočině o tomto víkendu. Možná, že je na čase tentokrát program přizpůsobit tatínkovi a vyrazit někam, kde jemu se bude líbit, a to bude určitě v sobotu od 11 hodin ve Velké Bíteši u Kulturního domu, protože se tam koná už 8. ročník Guláš Festu. Připravené jsou i soutěže, tombola a také kapely, takže v sobotu nevařte a přijďte si pochutnat do Velké Bíteše. No a více tipů, kam vyrazit, najdete na www.vysočina.eu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Tohle byly Marshmallow a taky Jonas Brothers na Hitradiu Vysočina. Dneska by si písničku určitě zasloužila Johana, která má svátek. Tak budeme předstírat, jakože jelení místo Magdaliny budou zpívat Johaně, jo? Dělejte, že jste si toho nevšimli, že je tam jiné jméno. No a samozřejmě taky přejeme, pokud máte dneska narozeniny, všechno nejlepší. Hudební dárek je vždycky nejlepší.

Ladíte Hit Radio Vysočina, tak k dnešnímu dobrému pocitu, já si myslím, že už netřeba ani vlastně nic dodávat, jenom to, že je pátek, nám stačí, máme se určitě dobře díky tomu. Každopádně pomoct by ještě mohly další hezké písničky, srdcovky, které pro vás budeme mít po 12. hodině na Hit Radio Vysočina, tak si to v našem vysílání nenechte ujít. Taky vám přeju krásný víkend a budu se zase těšit, já mám teda příští týden dovolenou, tak potom až toho posledního srpna se uslyšíme v 9. Tak se mějte. Ahoj.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Hit Radio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na Žďársku před Frešavou pod Žákovou horou směrem od Tří studní je silnice uzavřena. No a v Třebíči v Zahradníčkově ulici probíhají práce na rekonstrukci plynovodu. Počítejte s omezením. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Schodek státního rozpočtu příští rok oproti letošku vzroste, překročí tedy 310 miliard korun, bude ale nižší než 400 miliard, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová. Rezort musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna. Deště začínají oživovat zeleň, na doplnění zásob podzemních vod ale podle odborníků zatím nestačily. Lidé, kteří během léta o vodu přišli, by navíc měli být na pozoru, pokud se jim studny opět naplní. Voda může být kontaminovaná. V Řecku bylo od začátku roku kvůli způsobení požáru zatčeno 308 lidí. Ve většině případů šlo o nedbalost, ve 36 o úmysl. Řecké veřejnoprávní televizi to dnes řekl mluvčí hasičů. Rovněž vyzval k dodržování všech pravidel vyhlašovaných v době nebezpečí lesních požárů. A teď ještě něco z regionu.
7: Na Jihlavsku byl po čtvrteční odpolední bouřce na dvou úsecích železnice zastavený provoz vlaků. Na tratích byly nánosy bahna. Mezi Batelovem a Horní Cerekvicí na trati Havlíčkův Brod Veselý nad Lužnicí vlaky nejezdily zhruba 7 hodin. Mezi Kostelcem a Třeští u Jihlavy, což je trať směrem na jihočeské Slavonice, byl provoz zastavený asi 2 hodiny.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
7: Na Vysočině čekají meteorologové velkou oblačnost a večer silné bouřky. Odpoledne a k večeru budou od jeho západu přibývat přehánky, déšť a bouřky. Nejvyšší teploty očekávejte kolem 25.
4: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
8: Je tady pátek. Konečně, ahoj. Jak se máte? Takhle po pracovním týdnu, který je téměř za námi. Dočkali jsme se. Fantazie. Nádhera. Doufám, že třeba navíc je to pro vás dneska poslední den v práci a že vám od pondělka začíná dovolená. To bych vám taky přál. 12 hodin, 2 minuty, máme tady páteční poledne, takže začínají srdcovky a dnešní srdcovky budou trošku jiný. Budou trošku jiné. Uslyšíte hity, které jste možná ještě neslyšeli, nebo jste neslyšeli za poslední třeba 20 let ani jednou. Já se na ně těším strašně moc. Velmi jsem si dal velkou péči s jejich výběrem. Každopádně hned na úvod dáme něco, co znáte. Holky, dámy, slečny, tohle je pro vás, jo? Rok 1999. Jestli máte pocit, že vám to dneska nesluší, blbost, loupost. Vypadáte jako sexbomba. Fakt dneska dobrý.

0: Tom Jones, rok 1999.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Sex Bomb. Za mě fantastický hit, není asi lepší hit, kterým bychom mohli otevřít páteční srdcovky na Hit Rádiu. Teď trošku zvolníme tempo, téma dnešních srdcovek je, co vám chybí z devadesátek. Jedna věc, která vám chybí. Já jsem dneska přišel na to, že mi strašně chybí sran do kaps. Pamatujete si to? Co jako cestou vlakem bez sran do kapsu prostě nedali tenkrát. Tak napište mi na 777-937-777 jedna věc, která vám chybí. A my si dáme mezi tím další srdcovku. Vybírám pro vás Guns N' Roses. Kapelu, která je často označovaná jenom jako kapelu coverů. Říkám, no a co? Když to dělají dobře. Tak si dáme jeden cover z roku 94, ten úplně původní, ta původní verze z roku 1958. Byla trošku temnější od The Skyliners, ale Guns N' Roses z toho udělali vlastně takovou jako příjemnou baladu, která je teda hodně smutná. Since I Don't Have You na Hit Radio.

0: Dobrý, ne?
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Já vím, že samochvál smrdí, ale v tomhle případě si tady klidně na chvilku ve studiu hold otevřu okno, protože za Shifters na páteční poledne, tak to jsem na sebe fakt jako hrdej. Lola's Team, nádherný hit, který se prostě v rádiu už nehraje, je to obrovská škoda. A tak jsem strašně rád, že tady na Hit Rádiu v rámci srdcovek jsme si ho alespoň znovu mohli připomenout, protože to je přesně takový ten jako páteční drive, to je to, co bychom chtěli v pátek večer slyšet, aby nám to zlepšilo náladu. A to ještě pořád, nevíte, co vás dneska čeká, jo. Ještě mám pro vás jednu lahutku, bude to srdcovka s číslem 5. Ta, co bude teďko, 4, to je taky jako super, jo. Potom žádná, ale až uslyšíte tu pátou, tak vám garantuju, že budete v totálním zenu. Trvá 2 minuty 59 vteřin a vyklidní vás tak, že už vás dneska nikdo a nic nerozhází. Ani kolony na dálnici, kdybyste se odpoledne v nějaký sekli, ani návštěva u rodičů a nebo návštěva rodičů, vašeho partnera nebo partnerky. Prostě ne, budete úplně v totální, naprostý pohodě. Díky Hit Rádiu a srdcovce s číslem 5. Ta bude už za chvilku. My si teď dáme 4, Human League, taky fantastická věc. A ještě v rychlosti takhle kouknu na WhatsApp, co vám chybí z 90, co jste mi psali, tak kromě teda Griliášových vlnek, což je prostě tady 90% zpráv, tak Vlaďka mě nejvíc pobavila. Ahoj, mě z těch 90 nejvíc chybí mládí. Amen. To se nedá nic víc říct. Tak tady jsou Human League.

0: páteční srdcovka. I'm easy a Faith No More.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Říkávali, že pocit pohody se prý nedá zudebnit. No a pak právě přišli Faith No More a jedinou písní nás doslova posadili do gauče a dali nám takhle nohy na stůl. Nádhera. Pátá srdcovka je vlastně za námi a

0: kdy hrajeme hity na přání z roku, kdy jste se narodili, tak i dneska si dáme takovou narozeninovou srdcovku. Co vy na to? Ať to není nic složitýho, ať nemusíte nic složitýho vymýšlet a přemýšlet, tak stačí, když mi napíšete na WhatsApp Hitrádia 777-937-777, jednoduchý čtyři čísla, který znamenají ročník vašeho narození, jo, nebo rok vašeho narození. Prostě napište mi, v jakém roce jste se narodili, já tady jeden rok vyberu, kouknu, co se v té době nejvíc hrálo a pak vám ukážu tady u nás na Hitrádiu, co se zrodilo ve stejný rok v hudbě, jako když jste se vy dostali na svět. To je krásný. 12.22, to je aktuální čas. Dáme za chviličku jeden hit, bude Eva Farna a Miraj a pak narozeninová srdcovka. Tak ještě jednou pište 777-937-777.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a Dabu. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si 12 hodin 31 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: My půjdeme do doby, kdy Eva Farna ani Miraj navrátil ještě vlastně nebyli na světě. Mám tady srdcovku na přání, která dneska je narozeninová. Chtěl jsem po vás, abyste mi na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777 napsali rok, ve kterým jste se narodili. Můj prst tady úplnou náhodou ukázal na rok 1984. A musím říct, že jsem si teda naložil zbytečně moc velký sousto. 1984 byl neskutečný rok. Dobře poslouchejte, co tam je za hity. Frankie Goes to Hollywood Relax. Ghostbusters, tedy Krotitelé duchů. Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Queeni vydali Radio Gaga. Prince vydal Purple Rain. A já nevím, co z toho mám zahrát. Tak postavím proti sobě, postavím dneska proti sobě, protože Queeny, tak ty jsme hráli tenhle týden v srdcovkách, tak postavím proti sobě tedy Ghostbusters, Krotitelé duchů a Prince Purple Rain a nechám to na vás, jo. 777-937-777, pište teď hned, co byste chtěli slyšet, prostě, abyste nemuseli vypisovat, tak Ghostbusters je jednička, Purple Rain je dvojka, tak pište jedničko nebo dvojku, prvních 10 zpráv, jsem to tady takhle, hele, už to jede. Purple Rain, Ghostbusters, tak to je 2-1. Dvojka, 1-1. Dvojka. Tak OK, tak to nemá smysl, abych teda pokračoval dál. Evidentně prostě jsme na dvojky. Tak jo. Ghostbusters by byly skvělý, ty by nám to tady trošku jako oživili, ale na druhou stranu, jako i do tohohle počasí, na konec pracovního týdne, ty kokos, jste skvělý. Volume doprava. Rok 84. Prince. A to je boží.

0: Dnešní narozeninová srdcovka z roku 1984. Totální klasika. Prince, Purple Rain na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No a tím nám dneska taky končí srdcovky. Prince tedy porazil Ray Parker Juniora, hit Ghostbusters, na základě vašeho hlasování. Takže my budeme pokračovat dál. Další srdcovky, tak ty budou opět v pondělí ve 12. Nebo víte co? Ale je to jedno, ne? Je pátek. Je pátek. No a co? Že už byla srdcovka na přání. V životě se má žít teď hned a ne furt na něco čekat, ne? Tak když jste si psali i o tu jedničku, pojďme si ten pátek udělat krásný, kdy tohle je Hit Radio, pojďme se bavit s tím životem a pojďme si dát výjimečně dvě srdcovky na přání, ne? Co? Co vy na to? Volume doprava, protože přichází... Kdo?

A takhle my si tady žijeme, to jsou pořád nějaký pravidla a tak dále. Je občas jako důležitý taky některý pravidla trošku porušit, ne? Ray Parker Jr., Ghostbusters, a myslím si, že asi máme všichni plány na večer jasný, pokud budete doma, prostě si dneska koukneme na krotitelé duchů. A to už jsou opravdu poslední srdcovky pro tento týden.

12 hodin a 44 minut, s vámi Jirka Pelnář, ještě jednou krásný pátek přeju. Srdcovky jsou tady za náma, já ještě zdravím takhle na dálku taky Toma, který psal na WhatsApp Bitrádia, že poslouchá v traktoru, že si jako fakt užil krotitelé duchů. Tak to je krásný, to je super, kde všude posloucháte Hitrádio. Netušil jsem, že dneska s váma budu trávit ještě jako šichtu v traktoru, tak nádhera, teď na to moc nedrncá. Docela by mě zajímalo, vlastně takhle Tome klidně ještě napiš, kolik to žere. Kolik vlastně jako žere traktor? Protože na tu spotřebu, na tu teď jezdíme úplně všichni. Ty ceny na benzínkách, oproti včerejšku to zase šlo o korunu nahoru, alespoň teda tam, kde já tankuju. Tak si říkám, že zaplať pán Bůh, že alespoň my vám dáváme tu šanci, že si můžete nějakým způsobem ušetřit peníze za pohonné hmoty. Protože dneska je pátek,

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika, blízko a velmi blízko jsou také i další nejnovější zprávy s Dominikem. Už za chviličku, ještě předtím aktuální doprava na Hitrádiu.
2: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na Pelhřimovsku v Humpolci v Dukelské ulici probíhá oprava plynovodů, komunikace je neprůjezdná. No a na Třebíčsku na výjezdu z Lomů na Budkov je silnice uzavřena. Rozhodně jeďte jinudy. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On Air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Do Česka míří další silné bouře, kvůli nim se mohou dnes večer a v noci výrazně zvednout hladiny menších přítoků Dolní Vltavy v Praze a taky menších toků na severu Čech. Meteorologové očekávají dosažení i druhých povodňových stupňů. Nejhorší situace by měla být v zastavěných částech povodí. Výběr školního batohu není radno podceňovat, co by měl kvalitní batoh splňovat, řekne Lucie Korbeliusová z D-testu.
5: Měl by mít široké, polstrované a snadno nastavitelné popruhy, ideálně také hrudní pás, který umožní přizpůsobit batoh postavě dítěte. Důležitá je rovněž dobrá viditelnost, odolnost proti dešti, pevné držadlo a kvalitní zapínání.
2: Dítěti musí batoh taky dobře sedět a být pohodlný. Španělský tenista Carlos Alcaraz bude po zranění zápěstí obhajovat titul na US Open v New Yorku. Na kurtech chybí vítěz celkem 7 Grand Slamů od poloviny dubna, poté co odstoupil z turnaje v Barceloně. Soutěže ve dvouhře na US Open začnou 30. srpna. A teď ještě něco z regionu.
6: Hygienici na Vysočině opět prodloužili zákazy koupání dříve vydané pro přehrady Trnávka a Sedlice na Pelhřimovsku a pro rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku. Voda v nich je nebezpečná pro zdraví lidí kvůli velkému množství senic. V Trnávce také obsahuje víc chlorofilu. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu krajské hygienické stanice.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
2: Na Vysočině čekají meteorologové velkou oblačnost a večer silné bouřky. Odpoledne a k večeru budou od jeho západu přibývat přehánky, déšť a bouřky. Nejvyšší teploty očekávejte kolem 25.
3: Jirka Pelnář, Hit Rádio.
1: Zprávy na Hit Rádiu jsou za námi. Děkujeme Dominikovi, že už víme, co by všechno měl splňovat nový školní batoh pro děti. Já si říkám, doufám, že vy taky máte u sebe nějaký batoh, protože já vám teď naložím plnou polní skvělých hitů na páteční odpoledne. Dáme Imagine Dragons, Ella Henderson nebude chybět a hned na úvod, to vás nakopne. Let's get it started!
3: Hit Rádio Vysočina.

Imagine Dragons na Hit Radio na páteční odpoledne, za chvíličku bude čtvrt na dvě, pročítám si tady zprávy, co posíláte na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 a přišla mi zpráva, docela zajímavá, a to od Kamči a píše, čau Jirko, na čem dneska jedeš? Tolik energie na konci pracovního týdne jsem ještě neviděla, Kamča Třebíč. No na čem, no, nic zvláštního, cukr. To je celý. K obědu jsem měl buchtičky se šodo, potom kolegyně přinesla medovník a místo kafe, tak tady mám na stole půllitrovej hrnek kaká. Jo? Ano, asi jsem jediný čtyřicátník v okruhu 259 kilometrů, co pije kakao, ale prostě ten cukr dělá divy. Já vím, že to není zdravý, já vím, že všude frčí všechno bez cukru, ale to já bych jako vůbec nebyl proti, kdyby ho zase vrátili do hry. Ať se klidně teda jednou pro vždy nechají plastový brčka, ale hlavně ať nepřijdeme o ten cukr teda, jo? Mimochodem, když jsme u toho cukru, věděli jste, že kostkový cukr je český vynález? Ano, celý svět se nám opět může poklonit, je to tak, až do roku 1843 byl cukr v domácnostech, pokud tam teda byl, jenom jako ve formě takových velkých cukrových homolí. Až jednoho dne přišel domů ředitel dačické rafinérie a dostal od své paní brutální sodu za to, že se zase zranila a sekla do prstu, když sekala tu cukrovou homoli. Takže frajer teda ze strachu ze své paní tak začal přemýšlet a nakonec doopravdy vymyslel kostkový cukr v této formě, tak jako známe dodnes. Nechal si to patentovat a to všechno se stalo v lednu roku 1843. Takže dámy, děkujeme vám, že jste pro nás stále inspirací a motivací a upřímně i tady z toho můžeme říct, tady z toho jako příběhu, že asi jako strach z vlastní manželky je největším hnacím motorem našeho života.

0: Alexandra Burke, Hallelujah. My si vlastně jako můžeme říct nakonec jako Hallelujah, že některá doba už je dávno za námi a že vlastně i na rovinu, i přesto, že nás něco teď jako nebaví, tak buďme opravdu jako rádi za to, v jaký době žijeme. Kort dneska si to můžeme uvědomit, 21. srpen, jo, takže 21. srpna, všichni víme, co se dneska slaví. 1968 vtrhla do Československa vojska pětistátu Varšavské smlouvy. Dneska jsou různý pětní akce po celém Česku, takže dneska je ten den, kdy si prostě jako fakt jako můžeme sáhnout do svědomí a říci, zaplať pán Bůh, že žijeme v době, jaké žijeme. Je důležitý na to nezapomínat. Cranberries je další hit, který pro vás chystám už za chvíli tady u nás na Hit Rádiu na dnešní příjemný páteční odpoledne. Tak buďte s námi.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a Dabu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Tak v Německu, prosím pěkně, právě řádí gigantický klíšťata, který jsou pětkrát větší než ty naše. Ale když jsme u těch klíšťátek, jo, tak na jakým nejbizarnějším místě jste kdy klíště měli?
2: Já neměla bizarní místo, ale měla jsem klíště, kterého jsem si nevšimla za uchem a měla jsem z něj boreliozu, takže to bylo jako nepříjemné.
1: Doprčic. A co ty měl klíště na nějakém netradičním místě?
3: Jo.
1: A kde?
3: Přesně tam.
1: Fakt?
2: A jakoby? Taky mě napadly dvě, tak jaký místa, jaký to je?
1: No tak je to jako v jedné oblasti.
3: Je to v jedné choulostivější oblasti.
1: A teďka a mě by vlastně zajímalo, jestli jsi to měl úplně na stejném místě jako já. A to znamená,
4: jak to říct, to je slušně takhle po ránu.
3: U mě to na první pohled nebylo vidět, bylo potřeba odhalit jistou část. A tam dole to bylo.
1: A tak počkej, tak to byly ty německý klíšťata, ty holky, ne?
0: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Friends, 13 hodin, 37 minut. Před chviličkou, když jsem mluvil o dnešním výročí, ono to zní hrozně, to slovo výročí, když se bavíme o takové události, tak jinak, tak si prostě dneska připomínáme tedy, co se stalo 21. roku 1968. Mnohem příjemnější potom výročí, tak to už se váže k roku 1989, tedy k sametové revoluci, no a především tedy k pádu komunistického režimu. A v roce 1989 také vznikla irská skupina Cranberries. A tak si symbolicky v dnešní den Cranberries dáme tady u nás na Hit Radio. A je to i taková malá pozvánka na dnešní večer mezi 18. a 21. Opět uslyšíte největší hity z 80. let, 90. let a milénia v rámci Hit Radio Classic. Teď Cranberries.

Bruno Mars na Hit Radio, chviličku před 2:15, s váma Jirka Pelnář, posloucháte páteční Hit Radio a jestli rádi hrajete hry, tak samozřejmě je mi úplně jasný, že se nemůžete dočkat listopadu, až vyjde nejočekávanější hra letošního roku GTA 6. Jestli jste propadli v minulosti GTAčku, tak to je prostě, to už není úniku, tu hru budete hrát do smrti, to je jistý. Do listopadu ještě daleko, ale proč o tom mluvím? Protože všude po internetu tak teď lítají ukázky, videa, fotky z líknutý hry. Vypadá to, že opravdu se někdo dostal k tomu, jak to bude vypadat. A začínají pomalu, ale jistě se to tady jako všude. Důležitý jako je, že ty videa, které se dostaly na internet, jo, které unikly, tak že se pořád mažou a mažou a mažou. Jo. Takže se někdo snaží je z toho internetu dostat zpátky.

dodá jako trošku chuť. Na druhou stranu, já jako doporučuji nekoukat na to. Já třeba nekoukám ani na trailery k filmu, protože ono to čekání potom do toho listopadu je ještě mnohem a mnohem delší. Jo, tak si to asi nedělejte. Každopádně GTA 6, to bude brutální událost roku 2026. Hit Radio bude u toho, ale až v listopadu. Do té doby tak si dáme další skvělé hity. Za chviličku John Legend, taky Kesha s hitem TikTok

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tady pobřežní hlídka, trošku v turingu, v lekem. Jestli pracujete v kuchyni a máte pocit, že tak trošku plavete v práci, tak tohle byl záchranný kruh, co jsem vám tam hodil. Ano, já vím, mohla to být radši Pamela, ale je to kruh, život není dokonalej a navíc musíte makat a ne očumovat blonsku v tuningu. 13.59, nejnovější zprávy pro nás má Dominik, už za chviličku, teď rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny v Jihlavě v Palackého ulici u křižovatky s ulicí Matky Boží došlo k havárii plynovodu, komunikace je dočasně uzavřená. No a v Syročí ulici v Třebíči probíhají práce na inženýrských sítích. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On Air.
4: Online.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Ministerstvo financí začne v pondělí přijímat objednávky na druhou emisi dluhopisů republiky určených pro občany. Upisovací období potrvá do 4. října. Ministerstvo v něm nabídne jen 3měsíční obligace s úrokovou sazbou 3,75% ročně. Příští pátek časně ráno bude nad Českem v případě bezoblačného počasí možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého území republiky. Nejlépe ho ovšem uvidí lidé na jihozápadě, kde bude možné spatřit maximální fázi za jasného rozbřesku ještě nad obzorem. Stín země zakryje až 93% průměru měsíce. Zhruba 200 tisíc cestujících už ohodnotilo svou jízdu vlakem v aplikaci Můj vlak. Podle dosavadních dat jejich spokojenost roste. Co k tomu přispívá, řekne mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
5: K rostoucí spokojenosti přispívá především rozsáhlá obnova a modernizace vozidlového parku a pokračující zvyšování kvality služeb. České dráhy v posledních letech uvedly do provozu stovky nových nebo modernizovaných vlaků a investují také do digitálních služeb, které zákazníkům usnadňují cestování.
1: No a teď ještě něco z regionu.
6: Hygienici na Vysočině zatím letos zkontrolovali 122 letních dětských táborů, zjistili 8 závad, za které dali provozovatelům pokuty. Účastníci 5 táborů měli zdravotní potíže, které obvykle trvaly 1 až 2 dny. V součtu postihli přes 100 dětí a vedoucích. Vyplývá to ze zprávy krajské hygienické stanice kraje Vysočina.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ.
6: Na Vysočině čekají meteorologové velkou oblačnost a večer silné bouřky. Odpoledne a k večeru budou od jeho západu přibývat přehánky, déšť a bouřky. Nejvyšší teploty očekávejte kolem 25.
3: Jirka Pelnář.
0: Posloucháte Hit Radio v pátek ve 2 hodiny odpoledne na WhatsApp 777-937-777 mi přišla zpráva. Čau, přišel jsem z oběda, přišel jsem o něco, už jste rozdávali těch 10 tisíc, tak odpověď je, ne, ještě ne. Mezi 12 a 15 to má být a tím pádem už máme jenom necelou hodinku, tak je jasný, že v této hodině určitě na Hit Radio budu rozdávat až 10 tisíc korun na pohonné hmoty, to znamená na benzín nebo na naftu. Záleží samozřejmě jako na co jezdíte. Důležitý je, že kdo maže, ten jede. A vy poslouchejte pozorně, za chvilku bude signál.

Tamlinin, tak to je dokonalý hit už po generace, už je to doslova a do písmene takzvaně epický hit. No a když jsme u těch epických věcí, tak léto na Orlen je letos také epické. Tankujte efektu se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervu se slevou 2 koruny na litr s Orlen aplikací každé pondělí a s tank kartou Easy celé prázdniny. Ve Stop Café vás navíc ještě osvěží i limitované letní drinky a na cestu si pak dopřejete i čerstvě rozpečené sendviče. Tím pádem každý letní výlet by měl vlastně začínat na Orlenu. No a aby to bylo úplně co nejpříjemnější, tak na Orlenu kromě epických slev můžete tankovat i zdarma, a to díky Hitrádiu, protože už za pár okamžiků nás čeká naše dokonalá desítka, tedy hra, ve které si můžete vyhrát až 10 000 korun právě na tank kartu Easy, abyste mohli využívat epické slevy od pondělí do pátku. Ty epické slevy jsou tam od 31.8. Samozřejmě, že tank karta Easy vám pak bude pokračovat dál, dokud nevyčerpáte veškerý limit, který si můžete vyhrát. Stačí, když mi správně odpovíte na všech 10 otázek. Je to celkem jednoduchý, protože odpověď je vždycky pouze ano nebo ne. To je celý. Takhle při pátku toho po vás ani víc chyt nemůžu. Dost možná. Tak a teď přichází ta chvíle. Teď je ten signál. Vemte telefon, vytočte 800 937 937. Kdo se mi dovolá jako třetí do studia Hitrádia, tak ten se mnou jde hrát. Dáme jeden hit a jdeme na to.

0: Hit Radio Pink ve čtvrt na tři odpoledne a to je chvíle, kdy jdeme hrát dokonalou desítku Hit Radia.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Na telefonu mám paní Martu, dobrý den.
2: Dobrý den, přeji.
0: jak se máte dneska?
2: Ale v pohodě.
0: To rád slyším. Slovo v pohodě, to je zásadní, tenhle pocit, protože máme před sebou naši dokonalou desítku, ve které můžete vyhrát až 10 tisíc korun. Mám pro vás připraveno 10 otázek. Ty odpovědi jsou vždy čísla 1 až 10. Já jsem si chvilkou říkal, že odpověď je ano nebo ne, což je hloupost. Mm-hmm. Já jsem si tady jenom připravoval tady ty zvuky. Takhle to bude znít, když odpovíte správně. To je ano a tohle je ne. Jo, tak a já vás nebudu déle trápit, jenom mi řekněte, jste řidička? Jezdíte pravidelně?
2: Ano, jsem řidička.
0: Tak a co říkáte na ty ostatní blbce, co jezdí s váma za volantem? Co potkáváte na silnicích? To je co?
2: No, jakdy. Jako já jezdím opatrně, tak někdy kroutí člověk hlavou.
0: Chápu, pomalu a při kraji. Tak jo, tak paní Marto, tak jdeme na to. Mám tady první otázku. Kolik hráčů jednoho basketbalového týmu je současně na hřišti při hře?
2: Šest?
0: Je to pět. Kolik pět členů měla původní skupina ABBA?
2: Čtyři.
0: Výborně. Kolik mušketýrů je v názvu slavného románu Alexandra Dima?
2: Tři.
0: Výborně. Kolik dní má jeden týden, než zase přijde pondělí a zničí nám náladu?
2: Sedm.
0: Výborně. Kolik strun má běžná kytara?
2: Pět nebo šest? Šest bych řekla.
0: Šest byste řekla, jo? Mm-hmm. Tak to je správně. Nádhera. Kolik pólů má země koule?
2: Dva.
0: Výborně. Kolik bitů má jeden byte?
2: Jeden byte? Kolik má bitů? Mm-hmm. Jeden.
0: Osm. A,
2: osm?
0: Je to tak. To už jsou dvě špatně, nevadí. Kolik prstenů měl podle Tolkienova verše vládnout všem ostatním?
2: Ještě jednou, prosím.
0: Kolik prstenů mělo podle Tolkienova verše vládnout všem ostatním?
2: Jeden.
0: Ano, jeden prsten vládne všem, hezky. Kolik let trvá jedno desetiletí?
2: Deset.
0: Výborně. A poslední, kolik je 27 děleno třemi?
2: Devět.
0: Ano, je to tak, já vám gratuluju a to znamená, že máte dohromady, jestli dobře teď počítám, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tisíc.
2: No super, no to je krásná zpráva v pátek.
0: 8 tisíc korun, kolik normálně tak jako utratíte za benzín za měsíc? Cca.
2: No, tak dvojku.
0: Tak dvojku, no, tak to je čtyři, no, to je čtyři měsíce, to je, skoro, to je skoro půl roku.
2: No super.
0: To je skoro
2: super.
0: Půl roku, jezdíte díky nám gratis. No tak jo, tak já vám gratuluju, to přeju co nejvíc šťastných kilometrů.
2: Děkuji.
0: A ještě jednou 8 tisíc je vaši. Od Orlenu.
2: Ježiš, já to musím nějak strávit úplně teď.
0: Tak
2: já
0: jo.
2: Jsem tak překvapena, tak já strašně moc děkuju Hit Radio Orion.
0: Vůbec jo, není zač. Vůbec není zač.
2: Přeji vám tam všechno nejlepší ve vysílání.
0: Vy jste zlatá. Děkuju. Krásně.
2: A krásný víkend.
0: Vám taky.
2: Ať se vám daří.
0: A no a je to jasný. 8 tisíc je vašich. Ještě jednou gratuluju.
2: No děkuju moc krát. Mějte se krásně.
0: Naschledanou. A já přidám ještě jeden zásadní detail a to je, že dokonalá desítka tady na vás bude čekat ještě příští týden v pátek. Takže ještě pořád budete mít šanci získat si až 10 tisíc korun na tank kartu Easy od Orlenu.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radiu až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Za pět minut bude půl třetí, posloucháte Hit Radio. Pokud máte nějaké jako problémy, který máte pocit, že nikdo nedokáže vyřešit, že si musíte vyřešit sami, tak je tady pro vás malá inspirace, protože jeden pán v Košicích, tak to udělal vlastně úplně stejně. Měl stále problém s tím, že nemůže zaparkovat u sebe na sídlišti, jo? Předpokládám, že tohle znáte taky, prostě jakmile přijedete v určitou hodinu, tak bez šance, aby se tam někde zaparkovali. Každý byt má najednou tři auta, že jo, takže náročný. Takže tenhle pán, tak když už měl nervy v kýblu, jak se říká, tak vzal bílou barvu a přímo před svým domem si na silnici sám velmi precizně namaloval vlastní vyhrazené parkovací místo. Město teď jako zuří, že jo, hrozí pokutou a řeší, jak ty čáry odstranit. Zatímco sousedé, tak ty se baví, někteří ho začali dokonce už i napodobovat. No a je to také dobrý, no. To moc, moc hezký. Není to úplně legální, ale jak říkám, je to taková malá inspirace, tak jestli se vám třeba v pondělí nechce do práce a už nemáte žádnou dovolenou, proč byste si vlastně tu zprávu od toho lékaře nemohli napsat sami? Ne? Ale nechci vás k tomu úplně nabádat. Alex Warren nebo Morandi, Save Me, další hity tady u nás na Hit Radio, jenom pro vás, už za chvíli.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Warren s hitem Ordinary, je 14 hodin 37 minut. Pomalu Alice se blíží i másmina ke konci, od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. A protože já mám od pondělí na 2 týdny dovolenou, tak vlastně jako srdcovky tady budou mít s váma moji kolegové a dneska a včera tak se v srdcovkách velmi často v srdcovkách na přání objevovala kapela, kterou já jsem si říkal, tyjo, ale to bych ještě chtěl slyšet a ještě moc bych to chtěl zahrát, než na tu dovolenou odejdu. Takže protože máme ještě chviličku čas, tak si dáme hit od legendární skupiny Aerosmith. A je to taková jako srdcovka, nebo možná předsrdcovka na přání. Takže pokud i vy jste si o ní psali v průběhu tohoto týdne do srdcovek ve 12 hodin, který tady vždycky pro vás budou od pondělí do pátku, ať tady bude kdokoliv, tak to máte tady ode mě jako takový jako malej dárek. Strašně rád, že to ještě stíháme. Aerosmith na Hit Radio.

0: Leony na Hit Radio, chviličku před 3:15. Odpolední show se na vás chystá od 15 hodin, do té doby ještě třeba Miraj.
1: Dávám s Bohem městu ve známém gestu.
0: Ideální hit, takhle na páteční odpoledne. Navíc pokud se dokážete utrhnout z práce dřív a pojedete domů. A pokud třeba pojedete už někam i na dovču, tak tohle jenom pro vás. K tomu ještě nebude chybět ani B.O.B., Hayley Williams a další hity. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit za 2 týdny po zasloužené krátké 2 týdenní dovolené. Užijte si to, přežijte zbytek dnešního dne v práci, užijte si zbytek prázdnin, přežijte 1. týden školy. No a těšte se na srdcovky, které pro vás budu mít opět od 2. zářijového týdne. Tak se smějte, zítra je.

0: zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pozor si teď dejte na D1 na kilometru 161 ve směru do Prahy, stojí tady poruchané osobní auto, tak pozor, jiné komplikace hlášené nemáme, přesto kdybyste o někom nebo o něčím věděli, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Dračák. Dražší paliva přivádí stále víc Čechů k elektromobilitě. Prodeje čistě elektrických vozů i hybridů rostou. Na celkových prodejích se už podílí téměř 7%. V celé Evropské unii je to ale už přes 20% a třeba v Norsku téměř 98%. V Česku prodeje zaostávají. Výběr školního batohu není radno podceňovat. Spotřebitelská organizace D-Test prověřila 16 modelů určených pro žáky prvního stupně. Co by měl kvalitní školní batoh splňovat, vysvětluje mluvčí společnosti Lucie Korbeliusová.
8: Správný školní batoh nebo aktovka by měl dítěti především dobře sedět a být pohodlný. Měl by mít široké, polstrované a snadno nastavitelné popruhy, ideálně také hrudní pás, který umožní přizpůsobit batoh postavě dítěte. Důležitá je rovněž dobrá viditelnost, odolnost proti dešti, pevné držadlo a kvalitní zapínání.
7: Proto je při výběru velmi důležité batoh vyzkoušet přímo na dítěti. V Německu loni přibylo registrovaných prostitutek a prostitutů. Ke konci roku jich bylo 32 500. Je to stále méně než před pandemií COVID-19. Kolik lidí si poskytováním sexuálních služeb vydělává v Německu nelegálně, ale není jasné. Odhady mluví až o stovkách tisíc. No a technickou časovkou v Monaku odstartuje v sobotu cyklistická Vuelta s hlavním favoritem na celkové vítězství Tadejem Pogačarem. 81. ročníku španělské Grand Tour se zúčastní jediný Čech Jan Hirt. Sedmým startem překoná rekord mezi tuzemskými jezdci.
9: No a jdeme se podívat na počasí. Oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na severozápadě našeho kraje. Později odpoledne a večer očekáváme od jeho západu přibývání přehánek, deště a bouřek. Pozor, v bouřkách se mohou i dnes vyskytnout nárazy větru i kolem 90 km v hodině. Přívalové srážky s úhrnem kolem 30 mm. V kombinaci s deštěm se mohou objevit i menší kroupy, tak opatrně, teploty budou příjemné 23, 26. Sobota slunečná, tu a tam s přehánkou, teploty do 24 stupňů a neděle ta bude zalitá sluníčkem a teploty opět kolem 23.
5: Hit Rádio Vysočina.
10: Jak říkal Milan, většinu Česka právě dnes zasáhnou silné bouřky, varují na to meteorologové, tady píšou na seznamu, že v Praze a na severu Čech hrozí přívalové povodně dokonce, tak bacha na to. Každopádně, ať už je počasí jakýkoliv, my startujeme víkend.
9: Ano, Milan s Márou přijí krásné páteční odpoledne, no a otevřeme tuhletu hodinku dalším velmi příjemným a povedeným hitem. Hezký poslech.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, přejeme hezký pátek, Mára a Míla a tohle byly Rehab, Ina a Seš, dobrá trojka.
1: Ano, tak konec prázdnin, ať to chceme slyšet nebo nechceme slyšet, se prostě blíží, ve zprávách se řešily aktovky, my jsme s Márou tak jako by během těch zpráv na sebe pokukovali a sundavali si sluchátka suší a říkali si, kde jsou ty doby, kdy jsme nosili ty naše hranaté krabice, nebo si pamatuju, když strašně moderní byly takový ty obyčejný pytlíky na záda, jo, kdy ty šňůrky se ti zařizávaly do těch ramen, kde jsou tyhle ty časy.
0: Ona tam totiž padla řečnická otázka, co by měl obsahovat dobrý školní batoh.
1: Aha.
0: A mně se na první dobrou vybavilo hlavně dobrou svačinu.
1: No tak možná někdo tu dobrou svačinu teď po prázdninách vyklepe ještě z těch svých batohů.
0: Ježiši,
1: a aktovek.
0: To je
1: děsivý. Kdo ví, jak ty svačiny v těch aktovkách a batozích přes ty prázdniny žily a žít budou ještě.
0: Budou hodně živí, ano, ano.
1: Je to
0: ano.
1: Každopádně celkem veselá představa. Každopádně prázdniny se pomalu blíží, nebo blíží, konec prázdnin se pomalu blíží, škola se blíží, ale i když to všichni školáci nechtějí slyšet, já si myslím, že školáci mají takových prázdnin během toho školního roku, že oni tam budou nějaký podzimky, v září je tam nějaký státní svátek, tak každou chvíli budou doma.
0: Hele, a nejhorší na tom bylo, že mě se to teda netýkalo, ale takhle koncem těch prázdnin už najížděli takový ti lepší, kteří na takový to doučování předstartovní.
1: Aha.
0: Pamatuješ, že chodili takový jako už různý další věci a doučování jako před startem té školy? Byly takový ty lepší, nechci říkat šprti, ale dělalo se to, viď? Pamatuješ na to?
1: My jsme to nedělali na konci prázdnin, my jsme to dělali v průběhu prázdnin.
0: Fakt?
1: No,
0: já jsem to nedělal vůbec. No.
1: Ne jo, se směl.

0: 12 hodin 17 minut na Hit Rádio Vysočina, Benson Boone. Trošku mi tahle ta písnička připomíná, vystihuje, tak jako když ti dochází energie na, na konci toho pracovního týdne a jakoby dojíždíš z posledních rezerv.
1: Ano, ale furt je tam ta naděje toho, že jako dojíždíš a už víš, že to můžeš neskutečně napálit a nastartovat právě při tom pátečním odpoledni.
0: Tak každopádně, ať to budete startovat, jak to budete startovat vy, hlavně to nikam nenapalte. A co se týká víkendu, tak my jsme s Márou mrkli na počasí a myslím si, že vlastně s počasí můžeme mít radost, protože nečekají nás žádné tropy. Ty teploty budou takové příjemné letní, budou se točit kolem 24 stupňů. Navíc zítra ještě nějaká ta přeháňka, ale v neděli a na začátku pracovního týdne to počasí bude krásné, slunečné a díval jsem se, že příští týden dokonce to šplhne i k nějaký 27.
1: To je krásný, to je pozitivní, ale co stále je tam takový ten varovný prstík od meteorologů až do zítřejší 3. hodiny raní výstraha před velmi silnými bouřkami. Je to v tom oranžovém stupni ta Vysočina, tak je potřeba s tím počítat.
0: Ano, tak pokud budete někam odjíždět, nezapomeňte zavřít okna, Mára to poctivě tady v rádiu udělal, protože ten, kdo nepoctivě nezavřel okna, tak ještě tady máme Máru.
1: Ano, kdybyste někdo potřeboval, prosím, zavřít okna, tak dejte vědět.
0: Mára vám to zavře, raz, dva. No a co nabídneme? Za chvilku budeme tu mít Nicky Jam, Enrique Iglesias, budou také Eva Farna a spousta dalších. Hrajeme jenom hity, které máte rádi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kovárna na Hitrádiu Vysočina krátce před půl čtvrtou. Neříkej, co má se stát. My to můžeme říct, ono se to stalo, je tady už víkend, oficiálně jsme ho odstartovali.
1: No samozřejmě, pokud v pátek večer nechcete být sami, nejdete někam do společnosti nebo nepřijde nikdo k vám, sami v žádném případě být nemusíte, protože my vám budeme dělat společnost těmi největšími hity z let 80. 90. milénia, Hitrádio Klasik, všechny tyhle ty pecky. Pohromadě nabídne Leona, která v tuhle tu chvíli už dává dohromady playlist a součástí tohle playlistu vlastně je i tahle ta muzika.
0: Ano, to jsou Culture Beat, hitovka z roku 93, obří Eurodance hit, který dobil první místo v 11 evropských zemích.
1: No tak pokud chcete zaspomínat, jak jste se možná v rytmu tady tohohle hitu vlnili na diskotéce, dejte volume doprava a užijte si to společně s námi Culture Beat.

0: Pokud vám ten hlas něco připomíná, tak ano, bývalý zpěvák Sunrise Avenue, Samu Haber, finský zpěvák.
1: Na Vysočině. No, my míříme podívat se, co se bude dít na Vysočině, protože už dneska večer vás zvu do hotelu Kouty na další letní koncert, tentokrát Čáro Gypsy. Začátek je v 19 hodin a čeká vás jedinečné propojení romských, španělských i italských melodií obohacených o jazzové prvky. Od pátku až do neděle se v Třebíči konají slavnosti Tří kápí. V pátek se můžete těšit na kapely, v sobotu na rytířské turné na koních, šermíře, kejklíře, historický jarmark i večerní průvod městem a bude i ohňostroj. No a rozloučit se s létem můžete zítra v kostelci u Jihlavy od 14 hodin na fotbalovém hřišti. Připravené jsou nafukovací skákací atrakce, malování na obličeji, motokáry, k tomu zábava v podání animačního programu, no a večer se potom můžete těšit na posezení pod pergolou a kapelu.
0: A samozřejmě těch akcí je víc než dost, další najdete na našem webu hitradiovysočina.cz.
2: Vysočina, tady jsme doma. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Sabrina nabídla espresso, Zuzka Kuklová dneska přinesla to, co se líbila, chlebíček s vajíčkem.
1: Ale Zuzka vyhrává. Vyhrává a nenese jenom chlebíčky, nese taky další zprávy a pohled na silnice.
0: Tak pojďme na to.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na výjezdu z Čechtína do Třebíče se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením. Havárie se stala i na dálnici D1 na kilometru 155 na Brno. Kolona se netvoří. A pozor také na kilometru 98 na Prahu, kde stojí porouchaná dodávka. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
3: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
6: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Do senátních voleb na Žďársku zaregistroval úřad všech 5 přihlášených subjektů. Vyplývá to z údajů zveřejněných na úřední desce města Žďár nad Sázavou. Obhajovat mandát bude lidovec Josef Klement. Kandidovat bude znovu starosta Nového Města na Moravě a bývalý předseda sociálních demokratů Michal Šmarda. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října. Všechny důchody by měly od ledna růst o 300 korun. Návrh nařízení zveřejnila vláda. Ministerstvo práce navrhlo valorizaci přesně podle zákonných pravidel. Šéf rezortu Aleš Juchelka uvedl, že o případném větším přidání budou jednat lídři koaličních stran. Rozpočet na příští rok je ale velmi napjatý. Ministerstvo financí mezitím zveřejnilo, že v pondělí začne přijímat objednávky na druhou emisi dluhopisů republiky určených pro občany. Upisovací období potrvá do 4. října. Ministerstvo v něm nabízí pouze 3měsíční obligace s úrokovou sazbou 3,75% ročně. A v Jihlavě se dnes hraje fotbal. FC Vysočina bude bojovat o čelo druholigové tabulky proti Táborsku. Domácí se pokusí navázat na výhru 0-4 proti Kroměříži z předchozího kola a kouče s asistentem těší, že disponují kompletním kádrem. Zápas začne v 18 hodin. Zítra na Vysočině očekáváme většinou polojasno až oblačno, ojediněle se objeví přehánky, teploty se dostanou na 21 až 24 stupňů, v neděli pak bude 23 stupňů Celsia.
0: Hit Radio Vysočina.
7: A ještě než vyrazíme za tím víkendem, máme tady volňásek do multikin na Cinestar.
8: Máme připravenou jednu filmovou ukázku, která by vás nemusela zase až tak potrápit, tak si na ní počkejte, mějte telefony po ruce, protože jeden lupen tady čeká třeba přímo na vás.
7: Ano, a my posíláme další hity, před námi už Damiano David, tak hezký pátek.

0: Rádia. No jo, je to tady další volňásek do multiky na Cinestar, takhle při pátečním odpoledni a na drátě Pepa od Náměště nad Oslavou, zdravíme tě, ahoj.
1: Já vás taky zdravím.
2: Zdravíme Pepu do auta. Pepo, vracíš se domů nebo jedeš někam užívat si dovolenou, jak to máš?
1: Vracím se domů.
2: Vracíš se domů.
3: Takže bez dovolený.
1: Bez dovolený.
2: Tak možná bude třeba nějaká odměna, když Pepa domů přijede, ne s prázdnou, ale přiveze si lístek do multiky na Cinestar. Co Pepo?
1: No, to určitě bude.
3: No, jo. To vidím na happy end, to bude pěkný. To bude pěkný.
2: Tak já doufám, že happy end to bude mít i potom, až to dozní ta filmová ukázka, kterou máme připravenou. Pepo, ty jsi na to úplně sám si říkal, že v autě nikoho nemáš, takže to bude jen a jen na tvých filmových znalostech. Můžeme na to?
1: Můžeme i na to.
2: Dobře, ta filmová ukázka je dlouhá 13 sekund, tady je.
4: Pozor na papír! Ať nepoškodíte papír! Netrhejte to! A ty mašle! Pozor na ty sluhy! Je to škoda? Buďte opatrní!
2: No,
3: tak Pepo, a abys neřekl, že jsme s, no víš co myslím, tak my dneska zcela výjimečně můžeme říct, že nám stačí název filmu Nepotřebujeme díl. A to je nápověda. Mm.
1: Tohle to je hodně těžký a trošku si mi ty filmy tam motají a řekl bych, že to bude Sám doma.
2: A s čím se ti to jakoby motá ještě?
1: Nějakou další vánoční, nějakou klasikou, ale teďka úplně jako si nedokážu vybavit nic dalšího, tak zkusíme Sám doma.
2: Tyhle ty krátké ukázky, myslíš, že to je Sám doma? Jo, myslíš, že to je jednička nebo dvojka ještě tak jakoby mimo hru? Kdyby to bylo?
1: Tak zkusíme dvojku mimo hru.
2: Dvojku, jo. Tak dobrá, tak prostě Sám doma zatím si stojíš.
1: Zkusíme.
2: No, poslouchej, co mi na to.
3: Jo! Teda klobouček.
2: Ty, my jsme říkali, že to bude dneska těžký.
3: Teda klobouk dolů, fakt, teda
2: Mára,
3: Pepo.
2: Mára tady říkal, že jestli někoho to nesvede na cestu, jako jestli nemůže být třeba Harry Potter, ale ty ses nenechal zmást a myslím si, že to opravdu byla ta dvojka Ztracen v New Yorku.
3: Já si tím nejsem teda jako vůbec jistý, my to tady jako nemáme evidovaný, proto zcela výjimečně nám stačil název filmu, nepotřebovali jsme díl. Každopádně, Pepo, velká gratulace a vidím to, že doma to bude opravdu
2: happy end.
3: S happy endem.
1: Uvidíme, no, když tak mám vědět, kdyby ano.
2: Tak dej vidět.
3: Tohle už nepotřebujeme, hele, takovýhle detaily, děkujeme.
2: Hele, každopádně přijeme hezký večer, parádní víkend, užij si to, užij si i výběr filmu, který necháváme na tobě a zase někdy brnkni, jo?
1: Dobrá, děkuji za
2: to. Měj se, díky, ahoj. No a příští týden, to znamená jedno jediné, Máro?
3: Ano, v pondělí po 16. hodině s dalším volňáskem do multiky na Cinestar.
2: Věřím, že i to bude mít happy end. Piják, Hit Rádia Vysočina. Flash Dance.

0: jako dřív.
1: Jeleni, touha a pláč na Hit Rádiu Vysočina a já si ten název songu prosím pěkně vypůjčím, protože touhu bez pláče zažil Míla. A já bych strašně rád, kdyby to zprostředkoval nám všem ostatním.
2: Jako ty už chceš, jako abych to takhle jako by...
1: Takhle, vybal to na nás, protože Míla, prosím pěkně, mám moc hezkou takovou až skoro naturální historku od sebe z balkónu.
2: No tak ono to není ode mě z balkonu, ono to je moje segra a naši jsou nadovolený nebo byli nadovolený. Aha, a já jsem chodil zalivat kytky.
1: Takže jiný balkon, dobře, no.
2: Chodil jsem tady k segře kytky, byl jsem tam zalivat minulý víkend, přijdu takhle v sobotu v 1 hodinu odpoledne a ty si říkám na tom balkoně, stojím s tou zelenou konvíčkou, zalivám a říkám si, ježiš, tady někomu asi špatně. Protože to byly takový vzdechy a do toho štěkal ještě pes. Jsem si říkal, tyjo, tam si někomu dělalo špatně a ty ten pes tam štěká. No, nebyl to pes, no, oni ty vzdechy se tak jako by stupňovali, za chvilku začalo. Do toho štěkal ještě ten pes.
1: Tak tam byl koncert.
2: No, možný to nevím, jestli byl koncert, ale někdo si to tam užíval v 1 hodinu odpoledne, otevřený dveře a okna na celý sídliště, tak věřím, že nejenom já jsem byl překvapený, když jsem zalival ty kytky.
1: To musí být prostě neuvěřitelný, škoda, že se tohle nedá jako natočit, jak Míla Zahradník tam s tou konívkou zelenou zalívá ten truhlík a do toho ten koncert nad ním. Jo.
2: Hele, ale tak těm lidem to trapný nebylo, no. Možná to bylo trapný maximálně mě. Já jsem se teda fakt jakoby styděl a říkal jsem si, ty vada, to je něco hroznýho. To jako fakt nemůže být takhle v 1 hodinu odpoledne. Bylo to v 1 hodinu odpoledne. Zuzka, přišla k mikrofonu, máš taky nějakou podobnou zkušenost s nějakými takovými sousedama?
3: Nemám, ale já si myslím, že když musíš, tak musíš.
1: Viď, kytky nesmí uschnout.
2: Ty kytky nesmí uschnout.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
6: Mě by zajímalo, jestli si vzpomenete na třeba vaši první aktovku.
7: Já jsem měl takovou tu kostku, takovou tu krychli velkou. Trošku to připomínalo teďka, jak vozejí ty poslíčci jídlo. No. Takhle nějak to vypadalo. Ale bylo to hodně praktický, vešlo se tam strašně moc věcí.
6: Hele, takže jestli chcete ušetřit na aktovku do školy, tak dejte díky, že ten bagl od Funora je to. Pak jsou ještě ostatní samozřejmě firmy. Hele, můžete si brát i barvu dokonce, jo.
5: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Hezké páteční odpoledne, posloucháte Hit Radio Vysočina, to byly Temper City o půl páté.
1: Víkend je před námi a vlastně my jsme to už nakousli minulou hodinu, že na Vysočině se děje spousta zajímavých akcí, probíhají poutě v Telči, třeba slavnosti v Telči, kdy tam budou zítra farmářské řemeslné trhy, chybět to nebude ani 30. ročník akce Balony nad Telčí, tak doufáme, že jim bude přát počasí, protože ono se taky nedá vzletět při každém počasí. A musím teda říct, že já mám osobní zkušenost. Letěl jsi někdy horkovzdušným balonem?
0: No, neletěl, je to jeden z mých snů.
1: Je to nádhera, Máro, je to nádhera. Já teda jsem kdysi startoval z Jihlavského náměstí v rámci jedné akce. Když jsme se vznesli na ty střechy na tom náměstí, tak jsem si říkal, že proč jsem do toho vůbec lezl, jo? Protože mi přišlo, že ten koš je tak nízký, že když se nakloním, že z něj vypadnu. Ale byla to paráda. Letěli jsme, přistávali jsme vlastně u Dlouhé Brtnice a ono se vlastně říká, že tam, kde přistaneš, když letíš poprvé, tak dostaneš potom takový křestní list, kdy tě vlastně pokřtí, procházíš takovým rituálem, takovým obřadem a já jsem vlastně Milan z Dlouhé Brtnice.
0: Hezky. No. Tak gratulace. Jak ten rituál probíhá? To tě tam ještě jako profackujou při tom
1: Ne, to jako je přistaneš, poklekneš a vlastně ve jménu různých živlů ti jakoby zapálí trošku vlasy. Jo, pak to ti to, pak ti to, ale jen kousek, ne, že ti spálej půlku hlavy. Prostě tak, jakoby, aby to čmoudlo trošku, aha, potom ti to zalejou šampanským, jako uhasej a posypou ti to hlínou a je to paráda, je to super, jako když vybereš nádherné počasí, tak je to super a je to zážitek na celý život.
0: Já se ptám proto, protože je to mým snem a říkal jsem si, že by to byla hezká romantická záležitost i s mojí drahou polovičkou, té se do toho absolutně nechce. Aha. Nedávno viděla nějaký video, jak to celý jako
1: schořilo,
0: balon blafnul. A proto se ptám, že bych jí jako řekl pár důvodů, proč, že bychom mohli tady třeba projít nějakým rituálem, ale když říká, že se u toho zapojují vlasy, no tak...
1: Ne, to je jenom tak jakoby konečky, vezmou nějaký jeden, dva vlasy a to ti jakoby spálej, ale jako to není, že by ti zhořela celá hlava, to ne. Ale stojí to za to, paráda to je.
0: No tak dobře, tak já to zkusím doma parafrázovat, jestli mi to projde.
1: Pošli, když tak jimču za mnou, já jí to vysvětlím. Jo. Myslím si, že vy jak točíte a fotíte, tak mi to ještě zdokumentujete a bude to prostě nádhera.
0: No dobře, no tak jo. Five a Queen

0: David Guetta, tady Swims a Thousand Eye na Vysočině, 16. hodina, 38. minuta, Milana Mára přijí krásné odpoledne.
1: No a pokud plánujete dneska právě natankovat před tím víkendem, tak informace, zdražilo to. Ano, benzín o 20 halířů na litr a nafta o 81 haléřů. Jako, není toho moc, ale něco tam je.
0: No tak prostě, Máro, už půjdeš tankovat tentokrát, to nebude žádný párek v rohlíku, ani žádná limča, ani nějaký nanuk, ne.
1: Ne, a to já musím. Já musím s to jako s belgickou, hele, to já to miluju.
0: Miluješ belgickou? Já miluju belgickou taky.
2: Tak jedem na párek!
0: No a co nabídneme, ještě než vyrazíme na ten párek, nabídneme muziku Dua Lipa, budou třeba All Stars Band nebo Ray Dalton, tak zůstavejte s námi, přijeme stále krásné odpoledne.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Kukovkách a přispěchala kolegyně Zuzka Kuklová s informací, protože my takhle v té naší silné trojce, jak tady jsme, milujeme a těšíme se na novou řadu zrádců. Je to tak?
1: No ano.
0: Je to tak. A Zuzka přišla s informací 16. září, což je neděle, startují zrádci, nová etapa, nová verze, bude to paráda.
1: Na tom září je vždycky tak neskutečně nabitý na ty televizní novinky. Já si myslím, že každý si najde a určitě nebude chybět nějaká kriminálka pořádná.
0: Teď už ale hrej dál ten.

0: Minok na Hitrádiu Vysočina před 17. hodinou. Přejeme hezký páteční odpoledne, zatím asi bez bouřky na Vysočině. Každopádně přijdou, dorazí i o tom ve zprávách, i o počasí. A začínáme právě teď dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 98 na Prahu stále stojí porouchaná dodávka, takže opatrně. A stejnou komplikaci máme hlášenou i z kilometru 95 do Brna. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Přesně za týden bude možné pozorovat částečné zatmění měsíce, tedy pokud bude bezoblačné počasí. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého území Česka. Nejlépe ho ale lidé uvidí na jihozápadě. Zatmění začne ve 4 hodiny ráno a 33 minut. Emigrace významných osobností po 21. srpnu 1968 se podepsala do stavu společnosti na dlouhá desetiletí. Dnes to uvedl předseda Senátu. Vliv někdejších odchodů ze země pociťuje podle něj společnost do dneška. Miloš Vystrčil zmínil například Karla Kryla, Milana Kunderu nebo Miloše Formana. Dneškem začínají v Třebíči historické slavnosti tří kápí. Podrobnosti má mluvčí radnice Irina Martakirisová.
2: Víkend od pátku 21. do neděle 23. srpna bude patřit tradičním historickým slavnostem tří kápí. Pod zámeckou nivu i zámecké nádvoří rozezní koncerty kapel Vesna a Tempus.
1: Těšit se můžete i na rytířská klání nebo na noční průvod s ohňostrojem. Čína začala do dopravního provozu nasazovat roboty. Policistům mají pomoci s rutinními úkoly. Zatím nemají zbraň ani pravomoc zatýkat a místo mechanického kroku se pohybují na kolečkách. Na Vysočině bude zítra většinou polojasno až oblačno, ojediněle sprchne. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, v neděli na 23 a v pondělí naměříme 24.
0: Hit Rádio Vysočina.
3: Zuzka padla?
4: Ano, se Zuzkou se loučíme.
1: Mějte se krásně, krásný víkend a dávejte na sebe pozor.
3: I ty, ahoj.
4: Ahoj. Já jsem chtěl navázat na ty zprávy, mně by se líbilo mít doma nějakýho robota, který by se staral pravidelně o úklid, žehlení, vaření. Byl pěkný.
3: I v Čabě se dělá četla.
4: No ano, přesně, v kvůli ní to myslím.
3: To by byla doma pohoda, jo.

0: Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Musím říct, že tahle ta muzika se úplně hodí k tomu počasí, který je za oknem.
1: Takový a... pohodový, chci říct. No. Pohodový, klidný. Podvečer. To se říká klid před bouří. Mm-hmm. Oni mají dorazit nějaký bouřky. Doufáme, že to nebude, ale tak rychle, protože od 18. hodiny na stadionu v Jiráskově ulici v Jihlavě další páté kolo vlastně druholigového fotbalu na Vysočině. FC Vysočina Jihlava přivítá Táborsko a bude to boj, prosím pěkně, o přední příčku v tabulce. Já jsem si to dokonce i kontroloval.
0: Protože oni naposled vlastně vyhráli proti Kroměříži, že jo?
1: Ano, ano, ano, 4-0. Mm-hmm. A teď mají 7 bodů, 4 odehrané zápasy. Na prvním místě tabulce je Karviná, taky 4 zápasy a 9 bodů, takže když Jihlava zvítězí, přičte si ty 3 body, bude mít rázem 10 a opravdu se vyšvihne.
0: Ty jsi vlastně říkal, že jsi viděl tak jako by z okna, tak jak na stadion vidíme, že už tam kropily a chystali trávník.
1: No ano, oni nevěří tomu, že přijdou ty bouřky, je to jako něco můj tatík, když mu říkám, bude pršet, on říká, nebude. Je potřeba to zalejt.
0: Tak každopádně, ať už pršet bude nebo nebude, na fotbalovém stadionu na Jiráskově ulici už mají zalito, tam už jsou jakoby připraveni a čekají tam na vás, jak už Mára říkal, úderem 18. hodiny to všechno startuje, vypukne a na tribunách budou fanoušci vítáni a doufají samozřejmě fotbalisté, že se nenecháte odradit jiným počasím, které venku vypadá tak, jak vypadá.
1: Ano, je to za 3/4 hodiny, takže ještě čas případně vyrazit, koupit lupen a užít si hezký fotbalový páteční zážitek.
0: Ještě párek.
2: No, já bych si koupil.

0: Madonna Hang Up na Vysočině, 17. hodina, k tomu 17. minuta. Pozor, pokud nás sledíte za volantem, v Třebíči v Rafaelově ulici se srazila dvě osobní auta. Místem se projíždí s opatrností, kdyby cokoliv, připomínám naši hlasovku a nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Dejte vědět informace od vás. Milé rádi pošleme dál.
1: No a my samozřejmě taky rádi posíláme i další hity, ať už děláte cokoliv, třeba právě teď sedíte za volantem za chvilku. Rehab anebo Coldplay, We Pray.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost s

0: Posloucháte Hitradio Vysočina, Hit Waterfall, krátce před půl šestou. Je to neuvěřitelné, jak ten čas letí. Letos Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava oslaví kulatiny.
1: 30.
0: Ano, 30. My už se moc těšíme od 23. října až do 1. listopadu. Zase, jo, to budou ty kafíčka, to budou ty dobrý dokumenty.
1: To budou ty bílý čáry po městě, které vlastně budou spojovat mezi těmi jednotlivými místy, kde se MFDF koná.
0: Ano, ano. A jako již tradičně takhle v létě je taková hezká rozehřívačka, divadelní dvorek Horáckého divadla Jihlava se opět promění v letní kino. K živé kino Jihlava tedy příští týden od 24. tedy do od pondělí. Opět výběr výrazných dokumentárních filmů z loňského ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava.
1: Tak to berte jako takový tip, my jsme zmiňovali, že vlastně během příštího týdne má být ještě hezké letní počasí, že bude svítit sluníčko, teploty budou už pátek nějakým 27 stupňům, tak by i ty večery mohly být ještě příjemné a užít si to pod tou noční oblohou.
0: Hele, vstup je zdarma, start vždycky od 8:30 a věřím tomu, že nějaký oblíbený dokument v tom programu, který v rámci živého kina určitě najdete, si vyberete.
1: No a věřím, že si vyberete i z muziky, kterou nabízíme do té 18. hodiny, Limp Bizkit, bude třeba i George Ezra, nabídneme další, tak zůstavejte s námi, přejeme i nadále hezký podvečer. No.

0: what you waiting for, no, what you waiting for.
1: George Ezra na Hit Rádiu Vysočina, krátce před 6:45 dneska pátek 21. srpen v kalendáři, hezké odpopřejeme.
2: No, svátek slaví Johana, víme kolik Johan máme na Vysočině?
1: 115 Johanek.
2: No, tak gratulujeme přeji všechno nejlepší. Samozřejmě, že spousta z vás má třeba dneska narozeniny, slaví i celá řada známých osobností, třeba francouzská zpěvačka Elize, kterou znáte z našeho vysílání, třeba jamajský sprinter Usain Bolt, ten dneska slaví 40. narozeniny, tak říkáme, jestli si třeba někam zaběhne na nějakou oslavu. Že se tím pojde někdo zaběhnout. Každopádně slaví třeba i zpěvák Ondra Ruml, tomu je 45, tak všechno nejlepší.
1: Hele, víš co, v tom běhání takhle, jak jsi říkal, že třeba si půjde někam zaběhnout, těžko hledáš asi kamarády. Víš, že bys jim řekl, ale
2: kdo by s tebou držel stopu? To asi těžko. Tak každopádně, ať už dneska děláte, co děláte, za chvíli další muzika Eva Farna a Miraj. Musím se dáme si třeba i Imagine Dragons a do 18. hodiny z toho stíháme ještě mnohem, mnohem víc. Tak stále, hezké odpoledne s námi.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
4: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: zlepší si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, ještě rychlý pohled na páteční silnice Vysočiny, které jsou sjízdné bez komplikací a problémů, tak si svoji cestu na další víkend užijte i vy bez pokut a bez nehod. Kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastů.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Meteorologové varují před zvýšením hladin řek. Kvůli silným bouřkám se mohou dnes večer a v noci výrazně zvednout hladiny na menších přítocích Dolní Vltavy v Praze a také na menších tocích na severu Čech. Může dojít k překročení prvního a ujediněle i druhého stupně povodňové aktivity. Kvůli zátěžové zkoušce mostu Šmejkalka se uzavře část D1. Poprvé bude dálnice mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chocerady obousměrně neprůjezdná v noci na zítřek od 22 do 6 hodin. Zkouška bude pokračovat i další noc, uzavírka ze soboty na neděli potrvá od 8 večer do 8 ráno. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody by se měly od ledna zvýšit o 300. Zvednout se má solidární pevná část penze. Zásluhový díl, ve kterém se odrážejí odpracované roky, výše výdělků nebo počet dětí se zvyšovat nebude. Vyplývá to z připravovaného nařízení, které zveřejnila vláda. Tenista Jannik Sinner se odhlásil z US Open. První muž světového žebříčku dnes uvedl, že stále nedoléčil zranění pravého kolena. Závěrečný Grand Slam sezony začne 30. srpna a na rozdíl od Sinnera na něm bude startovat jeho největší rival Carlos Alcaraz ze Španělska. Loňský šampion, který na kurtech kvůli zranění zápěstí chybí od poloviny dubna, svou účast potvrdil včera.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Večer a v noci na většině území Česka přehánky nebo déšť, místy i bouřky, které mohou být silné až velmi silné. Zítra čekáme v severozápadní polovině republiky místy déšť nebo přehánky, jinde pouze ojediněle, zejména na severu Čech výjimečně i bouřky. Později odpoledne a k večeru mají srážky ustávat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26.
3: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová a startuje Hit Radio Classic a to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A bude to velký. Za chvilku Boston a hodinu startujeme společně s Offspring.

Million Boston v éteru Hitrádia. Hezký večer, no a hezké ráno. Pokud jste plánovali zítra vyspávat, tak ne, prosím vás. Lékaři totiž vyjmenovali 5 důvodů, proč je super vstávat brzy ráno. Prý jste totiž potom celý den super výkonní, dobře naladění, aktivnější. Taky byste měli díky tomu inklinovat ke zdravému jídlu a absolutně byste neměli znát deprese. No když sečteme všechny tyhle aspekty, tak třeba takový pekaři, to jsou nejšťastnější lidi na světě, očividně. Jo, jestli nás poslouchá nějaký pekař, tak to potvrďte nebo vyvraťte. Každopádně ano, takže zítra ráno, brzo, jo, vstanete, tím pádem budete v naprosto fantastickém stavu, budete si zaběhat, dáte si extrémně zdravou snídaní. No a pak si budete po obědě znova lehnout, protože vás to pravděpodobně celý docela unaví. No možná je to právě ten klíč. Nechám to na vás, jo? K tomu Sabrina. Boy.

0: posloucháte Hit Radio, Jožoráš za námi. Hezký večer, díky, že pátek trávíte s námi. Dáváme si samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A ano, v podstatě cestujeme časem pomocí hudby. Do uší už tak za chvilku třeba Morčiba, Enigma nebo Kamufláž. Nenechte si to ujít. Hit Radio.
1: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Morčiba a Otherwise, Tezit Radio. Hezký večer všem a všechno nejlepší. Pokud někdo slavíte narozky, tak i vám. No a pozor, slavíte tím pádem narozeniny společně s nejstarší žijícím člověkem na světě. Žijící, jasně, to je logický. Každopádně je to žena. Ano, protože ženy se dožívají vyššího věku. Pánové, je mi to líto, ale je to většinou proto, že vy máte hrozně pitomý nápady a víte, jak to dopadá, jo? Což nemyslím zle, ale jo, jo, víme, jak to je. Každopádně tahle paní, která se jmenuje Ethel Caterham, tak dneska je jí 117 let. To je neskutečný věk, neskutečný. Jako podle mě to vás musí ten život opravdu bavit, abyste tady byli takhle dlouho. Takže přejeme Ethel všechno nejlepší ke 117. narozeninám. Třeba se tam jednou dostaneme taky. Právě teď jsou tu ale Foo Fighters a Learn.

Dolce je prostě fantastický. Posloucháte Hit Radio. Blíží se 19. hodina, já se s vámi výjimečně loučím už teď. Užijte si krásný zbytek pátečního večera. Ničím nerušený ty nejlepší songy z 80., 90. a taky milénia. Spolu se slyšíme v neděli, no a teď do celý. Třeba tohle. Point Break, Stand Tough, taky Jana Kirchner nebo East 17. Mějte se moc krásně, ahoj.

0: od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Plotydobrý.cz.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina.

0: Čistě elektrický hatchback Leap Motor B05 u autodobrovolný.
1: 218 koní, dojezd přes 480 km a super rychlé nabití za pouhých 17 minut. A to nejlepší nakonec.
0: Tento špičkově vybavený elektromobil může být váš za bezkonkurenční cenu již od 620 tisíc korun. Zarezervujte si testovací jízdu ještě dnes. Nový Leap Motor B05 na vás čeká u autodobrovolný nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.